si za něj leko blíž. Jo, jo, karton na oblek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: 5 hodin 56 minut, ladíte si na rádio, depešáci doznívají, před námi jsou první dnešní zprávy, po nich Alphavel, Michael Jackson a nebo Kylie Minogue, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody 2 osobáků na silnici 36 obce Čestice na Rychnovsku a nehoda blokuje provoz na D10 u exitu 46, je to na výjezdu ve směru na Turnov. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 23. září, pěkné podzimní ráno, přeje Lucie Sinková. Na severní polokouli dne začíná astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno středoevropského letního času vstoupilo do znamení vah a nastává podzimní rovnodennost. Slunce při ní osvětluje obě polokoule téměř rovnoměrně, takže noc a den mají skoro stejnou délku. Vychází přesně na východě a zapadá na západě. Prezident Petr Pavel odpoledne středoevropského času vystoupí s projevem na 81. zasedání valného shromáždění OSN. Na dálku to budeme společně s vámi sledovat. Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky jednali v New Yorku o ukončení války s Ruskem. Zelensky řekl, že Ukrajina je připravená na energetické příměří a společné jednání s Trumpem i ruským prezidentem Putinem. Trump se Zelenským mluvil i o dodávkách střel Patriot. Zelensky požádal o jejich zimní balík protivzdušné obrany.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město spustilo další kolo elektronické aukce bytů. V ní magistrát nabízí celkem 17 bytů v centru metropole. Zájemci, kteří splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola a samotná aukce pak proběhne zítra. Byty je možné si prohlížet na portálu Prahy. Podmínkou účasti v aukci je, že zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost k bydlení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého soupeře. Bruslaři zvítězili v O2 aréně poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. Liberec zvítězil v předehrávce 11. kola v Pardubicích a to 5-4 a vybojoval na třetí pokus první výhru v sezóně. Úřadující šampion se připsal druhou porážku ze 4 utkání a nezvládl druhé ze 3 vystoupení před vlastním publikem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný, místy přechodně i oblačný a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno ojediněle i mlhy. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio.
4: Je krátce po 6. hodině a také dnes vás všechny u ranního vysílání Signál Rádia vítá Jirka Svoboda. Doufám, že jste do růžova vyspaní a vstali jste do nového dne pravou nohou. Je středa, takže se nám ládne pracovní týden a my vám jako vždy nabídneme čerstvé aktuality, zajímavosti a hity 80, které vám dodají spoustu pozitivní energie. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné ráno vám všem, kdo zahajujete nový den se Signál Rádiem. Máme 23. září, svátek slaví Berta. U nás se také používá staročeská podoba tohoto jména Perchta. Narozeniny by měl herec a daber František Filipovský a mezi oslavence patří třeba herec divadla Járy Cimrmana, Milon Čepelka, herec Miroslav Vladyka, herečka Zuzana Maurery a nebo hudebník Bruce Springsteen. Tak všem přeju jen to nejlepší. No a dneska je velmi důležitý den. V noci nastala podzimní rovnodennost a to znamená, že dneškem oficiálně začíná podzim pro řadu lidí prý nejkrásnější roční období v roce. Tak ať je krásný i celý váš první podzimní den ve společnosti Signál Rádia.
1: Signál Rádio.

0: Nastartovali jsme středeční ráno na Signál Rádiu a než vyrazíte ven, opravdu se dobře oblékněte, úplně teplo venku není. Dnešní ráno je v Česku většinou jasné, v místě se nám vyskytují mlhy a teploty jsou poměrně nízké. Nejčastěji se pohybují mezi 5 a 9 stupni. Velmi chladno je například v Karlových Varech, kde měří pouhé 2 stupně. Plzeň nebo Liberec jsou na 5 stupních, Praha a Pardubice měří 8 stupňů a Brno vstupuje do nového dne s 11 stupni. Až se rozpustí ranní mlhy, tak dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na horách bude kolem 9. I přes chladnější počasí vám přeju hezkou středu a teď nás zahřeje trocha italské hudby. Tady jsou Ricky a Povery.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Se zpěvačkou Kylie Minogue jsme se na Signál Rádiu přiblížili k 6:30. Před námi je den, který bude plný zajímavých událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes začíná astronomický podzim, nastává podzimní rovnodennost, kdy jsou den i noc prakticky stejně dlouhé, od této chvíle se budou dny zkracovat a postupně bude delší dobu tma. Prezident Petr Pavel se v USA účastní valného shromáždění OSN, dnes přednese projev a zúčastní se doprovodných akcí v New Yorku. Poslanci dnes mají na programu schvalování pravidelného zdražování dálničních známek nebo změny pravidel penzijního spoření. V Benešově se dnes po rozsáhlé přestavbě znovu otevře zdejší městská knihovna. Čtenáři se mohou těšit na nové prostory a také sociální zařízení, které zde dosud chybělo. Na střeše je také nová solární elektrárna. V pražském obecním domě dnes začíná 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Do soutěže se přihlásilo 84 snímků. Festival potrvá do soboty. Severomoravská metropole ode dneška do 6. října připomene 90. výročí narození Václava Havla řadou kulturních akcí. Ostrava nabídne čtení, divadlo, filmy a besedy. BK Mladá Boleslav dnes pořádá náborovou akci dětí od 4 do 8 let. V hokejové aréně si vyzkouší, jaké je to být hokejistou a užijí si i spoustu zábavy. Začátek je v 16:30. A česká boxerka Stella Blažková se dnes na mistrovství Evropy utká v Sofii o postup do finále. Jistou má minimálně bronzovou medaili.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po 7:30 ladíte Signál Rádio, než nám zaspívají Modern Talking, míříme na silnice. Brno Tuřany hlásí nehodu na silnici 380 Kaštanová, dodávka bourala na silnici 495 u Vlčnova na Uherskohradišťsku a v Praze vás zdrží nehoda na křižovatce ulice Prosecká a Letňanská. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
1: Rozhovor Signál rádia.
0: Legendární divadlo Járy Cimrmana, jehož hlášky zlidověly, slaví kulaté 60. A tak si budeme povídat s jedním z jeho členů, Petrem Brucknerem. Od oponáře a kulisáka se postupně dostal i k samotnému herectví. Mimo jiné se bude mluvit o tom, jak vzpomíná na tuto nečekanou životní éru. Petr Bruckner je ale také fotograf a Luboš Dvořák ho zastihl zrovna během instalace výstavy jeho fotografií. A tak vám tento záznam nabídneme u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál rádia. Signál rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Modern Talking, Atlantis is calling. Takhle vypadá středeční ráno na Signál Rádiu. Za chvíli počasí, pohled na zpravodajské weby a taky pozvánka k dnešnímu zajímavému rozhovoru. A do 7 hodiny zaspívají například OMD nebo dívčí skupina Nolands. Máme pro vás informace, které potřebujete, a hudbu, kterou milujete. Tak krásnou středu, je tady první podzimní den.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnešní ráno je v Česku většinou jasné, jenom místy se nám vyskytují mlhy a teploty jsou poměrně nízké. Nejčastěji se pohybují mezi 5 a 9 stupni. Velmi chladno je například v Karlových Varech, kde měří pouhé 2 stupně, Plzeň nebo Liberec jsou na 5 stupních, Praha a Pardubice měří 8 a Brno vstupuje do nového dne s 11 stupni. Až se rozpustí ranní mlhy, tak dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů. Na horách bude kolem 9. Opravdu se tedy dobře oblékněte, nastydnout v těchto dnech je velmi snadné.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádiu hrajeme už 5.

0: Dívčí skupina Nolens v ranní vysílání Signál Rádia. Než nám zaspívají OMD, tak vám prozradím, co zajímavého se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Banky v Česku vydělávají jako dobře namazaný stroj. Jenom za první pololetí jim čistý zisk stoupnul o více než 5% na více než 1,70 miliard korun. Za dobrým hospodařením stojí hlavně zvyšující se vklady klientů a rostoucí zájem o hypotéky nebo různé investiční produkty. Zdražování pohonných hmot v Česku nebere konce. Průměrná cena naturalu se pohybuje už téměř na 46 korunách. Za litr nafty platíme průměrně téměř 50 korun. Na řadě čerpacích stanic ale už teď najdeme cenovku 52 nebo 53 korun za litr. Diesel se tak blíží překročení historického maxima. Vláda se chystá regulovat ceny pohonných hmot až od 1. října. Stovky lidí si včera před pobočkami České národní banky vystály dlouhé fronty, aby si mohli pořídit 5000 ze speciální série s výročním přítiskem. Netrvalo dlouho a začaly se tyto bankovky objevovat na internetových bazarech. Bankovka v nominální hodnotě 5000 korun se nabízela už po pár hodinách za více než 7000. Třetí kolo extraligy dopadlo vítězně pro hokejisty Mladé Boleslavy, kteří na ledě Sparty vyhráli 5-3. Bruslaři zvítězili poprvé od března roku 2021 po sérii 10 porážek. Pro Spartu to byla první prohra nové sezony před domácím publikem. A hokejisté Liberce v Pardubicích vyhráli 5-4 v předehrávce 11. kola extraligy. Úřadující šampion prohrál po druhé ze 4 utkání.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Posloucháte Signál Rádio a už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další zajímavý rozhovor. Tentokrát vás zavedeme na slavnou divadelní scénu. Legendární divadlo Járy Cermamana, jeho hlášky zlidověly, slaví kulaté šedesátiny a tak si budeme povídat s jedním z jeho členů, Petrem Brucknerem. Od oponáře a kulisáka se postupně dostal i k samotnému herectví. Mimo jiné se bude mluvit i o tom, jak vzpomíná na tuto nečekanou životní éru. Petr Bruckner je ale také fotograf a kolega Luboš Dvořák ho zastihl zrovna během instalace výstavy fotografií a tak vám záznam tohoto rozhovoru nabídneme u nás na Signál Rádiu dnes po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: 6 hodin 57 minut na Signál Rádio kapela U2 a se mnou ve studiu Lucka. Vítám tě tady.
1: Lucka v rozkladu, hezké ráno.
0: My jsme se naposledy viděli v létě.
1: Ano.
0: Najednou to dělalo puf a je tady podzim.
1: Přesně tak. Jo.
0: Těšila
1: tak včera ještě léto, dneska už podzim. No já nevím, já vždycky takhle, on je krásný, že když se zadaří a svítí to sluníčko, nejsou úplně ty pískanice, když ty mají taky něco do sebe, když si zalezeš pod deku a koukáš z okna, ale já jako se vždycky pak už děsím té zimy. Víš, jako že pak už je ten krůček jenom k té zimě. Že
0: tak.
1: Kolikrát ani ten podzim nestihne být, je hned zima.
0: Ne, zatím to vypadá, že koncem týdne nějaké to babí léto bude. Co máš ve zprávách?
1: No právě, a ty jsi mi nahrál, že by jako mohlo být, jo? Tak to probereme, jak dlouho by mohlo i vydržet. No a jestli pak zastaví dnes poslanci pravidelné zdražování dálničních známek, taky k tomu se dostaneme.
0: Poslouchejte nás dál, opět to nejlepší z 80. Cutting Crew, Annie Lennox a nebo skupina Erasure.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u sraženého cyklisty na silnici 64 u Vojtanova na Havlíčkobrodsku. Další záchranka je u nehody kamionu a osobáku v Kolíně v Havlíčkově ulici. Záchranka do třetice, tentokrát u nehody skútru na silnici 34 u Humpolce na Pelhřimovsku. A další záchranka ještě v Brně u sraženého chodce v ulici Kaštanová před obchodním centrem. Jezděte velmi opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 23. září je vaším společníkem Signál Rádio. Vítejte u dalších zpráv. Poslanci by měli dnes schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je také novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohly zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Cena nafty se v srpnu v České republice zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii činil 8,3%. Cena benzinu se ale naopak v Česku zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst v Evropské unii je 3,3%. Závěr září přináší typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961.
0: Co se děje v regionu?
2: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 aut. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila

0: Turkem. Novsková zase poukázala na pomalejší kurt.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešek bude polojasný, místy přechodně i oblačný a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno ojediněle i mlhy. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80 s Jirkou.
1: Signál Rádio.
2: Dobré ráno, také krátce po 7 hodině máte naladěné Signál Rádio. Máme 23. září a tak svátek slaví Berta. Narozeniny by měl herec a daber František Filipovský a mezi oslavence patří třeba herec divadla Jary Cermamana, Milon Čepelka, herec Miroslav Ladika, herečka Zuzana Mauréry a nebo hudebník Bruce Springsteen. Od nás letí oslavencům velké gratulace. A dneska vlastně můžeme oslavovat úplně všichni, protože nastala podzimní rovnodennost a tím také první podzimní den. Tak si ho užijte nejlépe v naší společnosti. Hezký poslech vám dál přeje Jirka Svoboda.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio. 23. září roku 1848 se začaly vyrábět první žvíkačky na světě, ale kromě svěžího dechu vám teď nabízím i přehled dalších dnešních výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1998 tým lékařů ve francouzském Lyonu provedl první transplantaci ruky na světě. V únoru 2001 byla pacientovi na jeho žádost transplantovaná ruka opět amputována. V roce 1913 francouzský pilot Roland Garros přeletěl jako první člověk na světě Středozemní moře. V roce 1901 se archeolog a speleolog Karel Absalon jako první člověk slanil na dno propasti Macocha. V roce 1879 byl patentován audiofon, tedy první pomůcka pro neslyšící. A v tento den v roce 1875 začaly v Praze poprvé jezdit tramvaje, tehdy ještě tažené koňmi. První vozy vyjely od tehdy rozestavěného Národního divadla ve 15:45 odpoledne. V době největšího rozmachu měla koňská tramvaj 115 vozů a 400 koní.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Na Signárádu nám zpívali i Rejžera. Doufám, že vás trošku zahřáli, protože venku úplně teplo není. Meteorologové dokonce od rána hlásí, že je to zatím nejchladnější ráno klimatického podzimu. Dnešní ráno je většinou jasné, jenom místy se vyskytují mlhy a teploty jsou poměrně nízké. Nejčastěji se pohybují mezi 5 a 9 stupni, ale pozor, jsou i místa, kde se vyskytují přízemní mrazíky, a to hlavně v údolích. Až se rozpustí ranní mlhy, tak dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů. Na horách bude kolem 9. I když chladnou, přesto všem přeju hezkou středu.

0: Dnešní ráno Signál rádia se blíží k 7:30, než nám zaspívají Bon Jovi, prozradím vám, jaké události dnes můžeme čekat.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Dnes začíná astronomický podzim, nastává podzimní rovnodennost, kdy jsou den i noc prakticky stejně dlouhé. Od této chvíle se budou dny zkracovat a postupně bude delší dobu tma. Prezident Petr Pavel se v USA účastní valného shromáždění OSN. Dnes přednese projev a zúčastní se doprovodných akcí v New Yorku. Poslanci dnes mají na programu schvalování pravidelného zdražování dálničních známek nebo změny pravidel penzijního spoření. V Benešově se dnes po rozsáhlé přestavbě znovu otevře zdejší městská knihovna. Čtenáři se mohou těšit na nové prostory a také sociální zařízení, které zde dosud chybělo. Na střeše je také nová solární elektrárna. V pražském obecním domě dnes začíná 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Do soutěže se přihlásilo 84 snímků. Festival potrvá do soboty. Severomoravská metropole ode dneška do 6. října připomene 90. výročí narození Václava Havla řadou kulturních akcí. Ostrava nabídne čtení, divadlo, filmy a besedy. BK Mladá Boleslav dnes pořádá náborovou akci dětí od 4 do 8 let. V hokejové aréně si vyzkouší, jaké je to být hokejistou a užijí si i spoustu zábavy. Začátek je v 16:30. A česká boxerka Stella Blažková se dnes na mistrovství Evropy utká v Sofii o postup do finále. Jistou má minimálně bronzovou medaili.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dvě minuty po půl osmé, ladíte Signál Radio, tohle byly Bon Jovi, You Give a Love Bad Name, za chvíli to budou Depešáci, Maggie Rayleigh a nebo London Beat.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 310. kilometru ve směru na Ostravu, blokovaný tady jeden pruh, dva osobáky máme v sobě na silnici 13 u obce Libouchec na Ústecku, osobní auto skončilo v příkopu na silnici 107 u Velkých Popovic na Praze Východ a bouralo se taky na silnici 35 u Ostroměře na Jičínsku. Signál Radio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace.

Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio a velice rádi se vám postaráme o další koncertní zážitek. 6. listopadu vystoupí v pražském Lucerna Music Baru legendární slovenská kapela Vidiek, která si přizvala na pódium ještě brněnskou formaci Mucha. Tohle spojení je zárukou výjimečného zážitku a skvělé atmosféry. A my vám dáme vstupenky, navíc k tomu ještě CDčko. Stačí se dnes ráno zapojit do naší kvízové hry Ano nebo ne. Za jedno jediné správné slovo tak můžete získat rovnou dvě dárky najednou. Soutěžit budeme před 8:30 na čísle 910 260 910. Už teď vám držím palce a více o tom máme na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia v kalendáři Berta a pranostika říká na svatou Bertu podzim klepe na vrata, ale také se říká jasný den o rovnodennosti slibuje tuhou zimu. Tak to, abychom si možná začali chystat zásoby na otopa teplé kabáty. Dnešní ráno je většinou jasné, místy se vyskytují mlhy a teploty se pohybují mezi 5 a 9 stupni, jsou i místa, kde lehce mrzne. A až se rozpustí ranní mlhy, tak dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na horách bude kolem 9. Nepodceňte tedy dnes výběr oblečení. No a já už vybírám další hudbu, tady jsou London Beat.

0: Dnešní ráno na Signál Rádiu roztančili London Beat a za chvíli už to bude Sheena Easton nebo Jason Donovan, ale ještě míříme do jihomoravské metropole. Brno totiž bude hostit Festival světla a na to nejzajímavější nás pozve kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, Brno se rozsvítí. Ne, že bychom štěpili atom, ale startuje měsíční festival Kreativní Brno. Jehož součástí je světelný festival Prototyp, přesouvající se z vodojemů přímo do ulic. Od 1. do 3. října rozsvítí centrum téměř 20 instalací, videomappingy a interaktivní projekce. Celý festival kreativity pokrývá spektrum od digitálního umění po vývojářství a architekturu. Město do něj investovalo 5 milionů korun. Většina venkovních instalací bude zdarma přístupná. Kreativní Brno nabízí 10 akcí po celém městě. Jedno z největších lákadel je takzvaný videomapping, tedy projekce různých obrazů na budovy, který bude k vidění na hotelu Grandeca na Zeleném trhu a na Nové radnici na Dominikánském náměstí. Festivalová trasa povede přes Zelený trh, Dominikánské a Moravské náměstí, okolí kostela svatého Jakuba, Biskupský dvůr, Koliště, Piacetu Janáčkova divadla až na Špilberg. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Už 5 let vám na Signál Rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Dnešní ráno má u nás na Signál rádu namířeno k 8 hodině, ale než se dostaneme k dalším zprávám v celou, přináším dobrou zprávu o dalším místě, které se podařilo opravit, aby lépe sloužilo lidem.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Města po celém Česku se snaží zlepšovat své prostředí, aby se v nich obyvatelé i návštěvníci cítili co nejlépe. A pustili se do toho i v Havlíčkově Brodě, kde dokončili revitalizaci další části zdejšího stoletého parku Budoucnost. Přibyla tady odpočinková místa, nová zeleň, ale také herní prvky a dřevěná mola u zdejších rybníků Obora a Hastrman. Více dodá místostarosta města Libor Honzálek.
3: Prostředkem toho parku protéká Cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
0: V Havlíčkově Brodě tak mají další příjemné místo, kde je možné relaxovat anebo si užívat volný čas s rodinou a přáteli.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno na Signál Rádio hezky dostančil taky Jason Donovan a teď před 8 hodinou dotančila do studia i Lucka Sinková. Vítám tě.
1: Jak slyším Jasona, tak vždycky přeskočím.
0: No jo, to by ženský vždycky plně se z něj můžete rozplynout.
1: No. Já se plně stydím a už jsem to možná jednou říkala. Já mám ještě ve svém dětském pokojíčku jeho plakát.
0: No prosím tě.
1: No, a teď jsem fakt červená až všude.
0: Počkej, a ty máš ještě furt dětský pokojíček? Nejsi na to stará?
1: No takhle, ne, že bych ho využívala, veď, ale když přijdu k mamince.
0: A ty máš ještě takhle u maminky, no, no dobře, no, tak jo. Tak,
1: a kde bych ho měla mít? Tak, a dokonce tam mám spoustu kazet, takže ladím k osmdesátkovému stylu.
0: A teď by mě ale zajímalo, máš i kazeťák?
1: Kazeťák se rozbil.
0: No, vidíš. No. Tak já mám zase kazeťák, ale nemám ty kazety.
1: Tak já ti
0: můžeme
1: přinesu,
0: to dát dohromady.
1: Co jsem nahrávala kdysi. A teď vám přinesu zprávy. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí v USA s projevem a česká boxerka Stella Blažková získá medaily.
0: Počkejte si na podrobnosti, pak už opět to nejlepší z 80. Ultravox, Pet Shop Boys anebo Madonna.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se zraněním vás drží na dálnici D5 na 45. kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady kolona. Bouralo se na D6 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Tady projedete s opatrností. Pozor na nehodu kamionu a osobáku na silnici 52 na 8. kilometru na trase Pohořelice Brno. A ještě Praha Českobrodská. Tady se srazil autobus a dvě osobní auta. V místě doprava skoro stojí. Tak vám přejeme šťastnou cestu. Long time ago, when I was a young boy. Saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and rambling. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké zářijové ráno s datem 23. přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel odpoledne středoevropského času vystoupí s projevem na 81. zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií a potřebné reformy OSN. V programu má ještě vystoupení na summitu Krymské platformy. Během letošních prázdnin museli hasiči řešit přes 1800 přírodních požárů. To je zhruba o 500 víc výjezdů než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku byla nedbalost lidí a nebo situaci zhoršovalo dlouhodobé sucho. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno středoevropského letního času vstoupilo do znamení Vah a nastala tak podzimní rovnodennost. Maročané dnes hlasují v parlamentních volbách. Agentura Reuters připomíná, že se však neočekává zásadní změna rozložení moci v zemi, kde si král ponechává rozsáhlé pravomoci.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signal Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem nebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po včerejším vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila 20-letá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kilo a má jistý minimální bronz. O účast ve finále v Sofii se utká dnes s Ruskou Demurčanovou, světovou šampionkou z roku 2023.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný, místy přechodně i oblačný a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno ojediněle i mlhy. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek s Jirkou.
0: Signál Rádio.
3: Krátce po 8 hodině vám dělá společnost Signál Rádio a zeptám se, už jste dneska měli čerstvě vypečené houstičky nebo nějaký kousek koláče k ranní kávě? Jestli ne, tak nevadí, já vás za chvíli zavedu do jednoho bývalého drážního domku, který se proměnil v malou pekárnu. No a dnes taky budeme soutěžit, před 8:30 můžete vyhrát vstupenky na koncert kapely Vidiek a kapely Mucha a k tomu ještě jako bonus dostanete CDčko. Stačí odpovědět jediným správným slovem v naší kvízové hře ano nebo ne. Tak si nachystejte telefony s číslem 910 260 910. Držím vám palce, jsem Jirka Svoboda a přeju taky hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Je hezké vidět, že se některá opuštěná místa u nás znovu probouzejí k životu, i když třeba slouží úplně něčemu jinému než původně. To je také případ bývalého drážního domku v Ústí nad Labem. Místo zázemí pro zaměstnance dráhy tady dvě kamarádky vytvořily malou pekárnu. Více o sortimentu prozradí spoluzakladatelka Nicole Marie Mertová.
1: Tak tím, že máme vlastní kvasy, takže jedeme Lievito Madre, italský kvas, focaccia, čokoládový chléb, normální chléb. Tím, že máme pak žitný kvasy a pšeniční kvasy, tak zase chleby pšeniční, žitný, pšenično-žitný. Teď se mi tam dělá těsto na housky zase, takže housky budou i potřený s pepřem, nebo barbecue omáčku máme i na housky, takže něco, co tady prostě není, si myslím.
0: I když se původní drážní domek úplně proměnil, stále na něm zůstala informační tabule s příjezdy a odjezdy vlaků. Jinak už tady nic železnici nepřipomíná a opuštěná budova tak dostala úplně nové využití. Signál rádio.

Na Signál rádiu nám dospívali Pet Shop Boys. To dnešní ráno je v Česku chladné. Jsou místa, kde dokonce teploty klesly lehce pod nulu, ale jinak máme před sebou celkem příjemný den. Určitě nebude chladno jako v roce 1876, kdy bylo pár desetin nad 2 stupni, ale nebude ani takové teplo jako v roce 1987, kdy jsme měřili 28 stupňů. Nás dnes čeká většinou polojasná až skoro jasná obloha a teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů. Na horách bude kolem 9. Chladněji bude do pátku, ale na víkend se mají teploty zvednout a užijeme si prý trochu toho babího léta. Vy si teď na vlnách Signál rádia užijte Madonu.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio, začněte si chystat telefony s číslem 910 260 910, za chvíli budete moci vyhrát lístky na koncert kapely Vidiek, ale taky pro vás mám pár zajímavostí ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio, o čem se mluví, o čem se píše.
0: Banky v Česku vydělávají jako dobře namazaný stroj, jenom za první pololetí jim čistý zisk stoupnul o více než 5% na více než 1,70 miliard korun. Za dobrým hospodařením stojí hlavně zvyšující se vklady klientů a rostoucí zájem o hypotéky nebo různé investiční produkty. Zdražování pohonných hmot v Česku nebere konce, průměrná cena naturalu se pohybuje už téměř na 46 korunách, za litr nafty platíme průměrně téměř 50 korun. Na řadě čerpacích stanic ale už teď najdeme cenovku 52 nebo 53 korun za litr. Diesel se tak blíží překročení historického maxima. Vláda se chystá regulovat ceny pohonných hmot až od 1. října. Stovky lidí si včera před pobočkami České národní banky vystály dlouhé fronty, aby si mohli pořídit 5000 ze speciální série s výročním přítiskem. Netrvalo dlouho a začaly se tyto bankovky objevovat na internetových bazarech. Bankovka v nominální hodnotě 5000 korun se nabízela už po pár hodinách za více než 7000. Třetí kolo extraligy dopadlo vítězně pro hokejisty Mladé Boleslavy, kteří na ledě Sparty vyhráli 5-3. Bruslaři zvítězili poprvé od března roku 2021 po sérii 10 porážek. Pro Spartu to byla první prohra nové sezony před domácím publikem. A hokejisté Liberce v Pardubicích vyhráli 5-4 v předehrávce 11. kola extraligy. Úřadující šampion prohrál po druhé ze 4 utkání.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Pět minut před půl devátou nás z hůru k výškám na Signál Rádiu vzala Helena Vondráčková a já vás velice rád vezmu na další skvělý koncert, takže můžete vytáčet číslo do studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru vystoupí po necelých dvou letech znovu slovenská legenda Vidiek, která si přizvala i brněnskou kapelu Mucha a vy můžete získat dvě vstupenky a k tomu i CDčko. A někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Ahoj Libor, dobrý ráno.
0: Libore, dobré ráno. Kdy jsi byl naposledy na nějakém koncertě?
2: Od vás jsem dostal tenkrát písky na Diana Ross.
0: No, a bylo to senzační.
2: Bylo to famózní.
0: No tak teď to třeba bude Vidiek. Stačí jenom odpovědět správně ano nebo ne na moji otázku. Takže Libore, já se ptám, může žirafa spát ve stoje? Ano nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tak? Žirafa sice spí většinou v leže, ale jenom krátce a spát může tady i ve stoje, což je senzační výkon, já bych to nezvládnul, já bych hned upadl. Tak Libore, pro tebe jsou to dva lístky na Vidiek a kapelu Mucha, ještě jednou opakuji, vystoupí 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru, ještě pošleme i CDčko, tak nezavěšuju a gratuluju.
2: Děkuju, mějte se hezky.
0: Tak další lístky a CDčko na tuhle událost budete moci vyhrát opět zítra ráno touto dobou, určitě to víte. Všechny podrobnosti najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Zpěvačka Alice zpívala o výjimečné noci Una notte speciale. My ale máme ráno, středeční ráno, minutu po půl deváté, za chvíli Silent Circle, Elton John anebo kapela Smokey.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na dálnici D11 na 38. kilometru ve směru od Hradce na Prahu. Kamion s osobákem se srazili na silnici 16 u Slaného na Kladensku. Slavkov u Brna hlásí nehodu na silnici 50 a pozor taky na nehodu na silnici číslo 9 u obce Bášť na Praze východ. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi.

0: Ladíte Signál Rádio, máme 23. září, dnes nám oficiálně začal podzim, je tady podzimní rovnodennost, kdy jsou den i noc stejně dlouhé. Od zítřka už budou noci vždy o kousek delší než den. Podzim je ale časem sklizně, zpracováním úrody, přípravy na zimu a tak dále. Zkrátka, důležité období to bylo především pro naše předky na vesnicích. No a jak vypadal takový podzim na poli nebo v chalupě, to můžete o víkendu zjistit ve Valašském muzeu v přírodě. Budou tam probíhat ukázky tradičních řemesel, ale také tam bude možné ochutnat regionální produkty. Více o této akci i další tipy, kam vyrazit, zjistíte na našem webu signalradio.cz a nebo v naší mobilní aplikaci.
1: Ráno

0: Přeju vám hezké, ale chladné ráno se Signál rádiem. Přes den bude polojasno až skoro jasno. Teploty nám dnes vystoupí na 16 až 20 stupňů. Zítra se nám zatáhne a postupně se na celém území bude vyskytovat déšť nebo přehánky. K večeru se pak obloha začne postupně protrhávat a zítra naměříme 12 až 17 stupňů. V pátek pak bude oblačno až polojasno, jenom místy se objeví přehánky a k večeru se bude dál vyjasňovat a poslední pracovní den tohoto týdne nám nabídne teploty 14 až 19 stupňů. Následovat ale bude slunečný víkend s teplotami až 23 stupňů Celsia. Takže nebojte, babí léto ještě přijde.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádiu hrajeme už 5 let.

0: Ráno na Signál Rádiu pokračovalo v rytmu Eltona Johna a už tady chystáme Smokey nebo Vanessu Paradis, ale teď pozor, s novinkou, která nemá v Česku obdoby, přichází Středočeská knihovna v Kladně a podrobnosti k tomu zjistil kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, novinka, kterou nabízí Kladenská knihovna, je doslova unikátní. Jako první v Česku totiž otevírá vlastní fotokomoru, kde si veřejnost může vyzkoušet klasickou analogovou fotografii, vyvolávání filmů a také zvětšování snímků přímo v temné komoře. O nový prostor je mezi lidmi velký zájem. Důkazem je skutečnost, že termíny prvních workshopů analogové fotografie jsou beznadějně obsazené. I proto knihovna dnes pořádá den otevřených dveří. Pokud se chcete přijít podívat a třeba si rezervovat nějaký další workshop, tak dnes až do 18 hodin máte možnost do Kladenské knihovny zajít. Hezký den a ať se fotky povedou. To vám přeje Honza Navrátil. Sally called when she got the word.

Máte naladěné Signál Rádio? Víte, že můžete udělat skutečně dobrý skutek? Společně s Klaudiánovou nemocnicí v Mladé Boleslavi totiž připravujeme už na tento pátek 25. září nábor hrdinů, tedy těch, kdo by se chtěli rozhodnout darovat krev úplně poprvé. Možná to nevíte, ale jeden takový odběr krve může pomoci zachránit až 3 lidské životy. Stačí, aby vám bylo mezi 18 a 60 lety, vážili jste více než 50 kg a byli jste zdraví. V pátek mezi 6. ráno a 3. hodinou odpolední probíhá na hematologicko-transfuzním oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi nábor nových prvodárců krve. Promyslete, jestli byste to nemohli být třeba právě vy. Detaily k celé akci máme přehledně popsané na našem webu signalradio.cz. Je tu

0: Tuhle pohodovku nám 3 minuty před 9 hodinou na Signál Rádiu zpíval Len Richie. Lucka se mnou opět ve studiu.
1: To se tak hezky poslouchalo, nechceš to pustit ještě jednou?
0: Hezké ráno. Což o to, já bych to pustil klidně ještě jednou. Teď nevím, jestli se úplně bude dobře poslouchat informace právě o Lenu Richiem. On má poslední dobou nějaké zdravotní problémy a zrovna teďko ráno přišla informace, že znovu skončil v nemocnici kvůli problémům se srdce. Lékaři podle těch dostupných informací údajně bojují s jeho nepravidelným srdečním tepem a musel proto zrušit několik naplánovaných koncertů v rámci svého turné, na kterém aktuálně je.
1: Tak takhle, má na to věk, ale ne, že by mu to člověk přál. A když jsme ho viděli, jak je to dlouho, rok?
0: No,
1: rok, něco?
0: Jo, ano, když byl v Auto Areně, byl senzační úplně,
1: tak
0: plný energie.
1: Tak by člověk neřekl, že do roka a do dne ho to takhle skolí, no.
0: Tak držme palce a držme mu palce, ať se brzy uzdraví a může fungovat dál a pokračovat ve svém turné. Co máš ty ve zprávách?
1: Tak jdu pokračovat ve svém turné zprávařském. Americké univerzity varují před riziky umělé inteligence, naše oblíbené téma. No a některé energetické společnosti zdražily, to už tak oblíbené téma není. Ovšem jenom někomu.
0: Poslouchejte dál, dozvíte se víc. A pak opět 80. Irene Cara, Donna Summer nebo Milli Vanilli.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Nehoda dvou osobáků vás drží na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu. Bouralo se taky na 11. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Hasiči zasahují u nehody na silnici číslo 6 u obce Čichalov na Karlovarsku. Tady došlo k úniku oleje na vozovku. A pozor taky na nehodu v Brně v ulici Jedovnická. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Legendární divadlo Járy Cimrmana, jehož hlášky zlidověly, slaví kulaté 60. A tak si budeme povídat s jedním z jeho členů, Petrem Brucknerem. Od oponáře a kulisáka se postupně dostal i k samotnému herectví. Mimo jiné se bude mluvit o tom, jak vzpomíná na tuto nečekanou životní éru. Petr Bruckner je ale také fotograf a Luboš Dvořák ho zastihl zrovna během instalace výstavy jeho fotografií. A tak vám tento záznam nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký zářijový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Brusel podle Evropské komise nepovažuje svěřenský fond Andreje Babiše za dostatečné řešení střetu zájmů. Česko proto žádá, aby firmám spojeným s Babišem neproplácelo evropské dotace. Agrofert by tak podle novinek.cz mohl přijít až o 500 milionů korun ročně. Některé energetické společnosti v posledních dnech zdražily fixované produkty elektřiny a plynu. Ceny se zvýšily většinou o stovky korun za megawatt hodinu a změna se týká především nových zákazníků. Firmy reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu. Polské stíhačky podle tamního ministra obrany znovu zachytili ruský průzkumný letoun nad Baltským mořem. Uvedl, že se nejedná o ojedinělé incidenty, ale součást neustálého tlaku. Americké univerzity varují před riziky umělé inteligence, zároveň je ale stále více využívají. Výzkumy naznačují, že studenti s pomocí chatbotů zvládají lépe domácí úkoly, při zkouškách ale mohou mít horší výsledky. Některé školy proto AI omezují, jiné je naopak zařazují do výuky.
0: Co se děje v regionu?
2: Kladenská oblastní nemocnice pořídila nový mobilní ultrazvuk. Zařízení je na oddělení centrálního a urgentního příjmu. Lékaři jej ale mohou snadno přesouvat přímo k pacientům a rychle diagnostikovat akutní potíže. Přístroj vyšel na 1,38 milionu korun. Kladenská nemocnice ho zaplatila penězi, které získala jako dar od města. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: V přípravných zápasech NHL se poprvé představili čeští útočníci Bostonu. David Pastrňák s Pavlem Zachou si připsali po asistenci při výhře 5-1 nad Philadelphia. Za Detroit se trefil Ondřej Becher a Karel Vejmelka pomohl Utahu k výhře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, místy se přechodně obloha zakaboní a na východě se ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na signálu stále 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Signál Rádio vám dělá společnost taky ve středu dopoledne a už je čas na malý výlet do hudební historie. Tou s datem 23. září nás teď provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: 23. den měsíce září v letopočtu 1977 vydal David Bowie skladbu Heroes, která se stala jedním z nejslavnějších singlů v jeho rozsáhlé diskografii. Bowieho výjimečné vokály zachytily mikrofony rozmístěné po celé místnosti v inovativním takzvaném multi-ledge systému, vytvořeném společností Visconti. Píseň mimo jiné pronikla i do světa videoher, když se objevila v intru NHL 99.

Posouváme se do 23. zářijového dne roku 1980. Bob Marley v něm bohužel hraje svůj poslední koncert. 20-skladbový set ve Stanley Theater v Pittsburghu s vlastní skupinou The Wailers. Těsně po představení Marley, který trpí rakovinou, skolabuje a je převezen na ošetření do nemocnice. Zbytek turné je zrušen a ikona reggae pak umírá 11. května 1981. Jeho závěrečným odehraným songem naživo je 6,5-minutová verze Get Up, Stand Up.

Končíme před 25 lety. Kylie Minogue sice zářila po nejvíce v osmdesátkách, ale na začátku milénia o sobě dala znovu pořádně vědět, když se dostala na nejvyšší příčku britského singlového žebříčku s hitem Can't Get You Out of My Head. Ten nešel z hlavy dostat natolik, že jde o celosvětově nejprodávanější kousek malé australské divy.

0: Posloucháte Signál Rádio a už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další zajímavý rozhovor. Tentokrát vás zavedeme na slavnou divadelní scénu. Legendární divadlo Járy Cermamana, jeho hlášky zlidověly, slaví kulaté šedesátiny a tak si budeme povídat s jedním z jeho členů, Petrem Brucknerem. Od oponáře a kulisánka se postupně dostal i k samotnému herectví. Mimo jiné se bude mluvit i o tom, jak vzpomíná na tuto nečekanou životní éru. Petr Bruckner je ale také fotograf a kolega Luboš Dvořák ho zastihl zrovna během instalace výstavy fotografií a tak vám záznam tohoto rozhovoru nabídneme u nás na Signál Rádiu dnes po 10. hodině.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Cool and the Gang v dopolední vysílání Signál Rádia. Už se tady chystá John Travolta nebo skupina Eurythmics, ale ještě míříme na dálnici D3. Jak to vypadá s její budoucí dostavbou, zjišťoval kolega Luboš Dvořák.
1: V neděli jsem se vracel z víkendu od nejjižnějšího cípu jižních Čech a kromě minimálních komplikací kolem Benešova to prostě na Prahu a dál frčelo. Přitom jsem si pomyslel, jak to asi vypadá s dálnici D3 na katastru Středočeského kraje. A v e-mailu doma nám nevyskočila zpráva od mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla, že na budoucí trase D3 od Hoštěradic po Novou Hospodu zkoumá tým pyrotechniků pozemky, po níž povede dálnice. Našli prý velké množství nevybuchlé munice z druhé světové války, včetně dělostřeleckých granátů.
2: Okamžitě jsme přivolali policejní pyrotechniky, kteří nebezpečné nálezy zneškodnili, buď přímo na místě, nebo převezli do detonační jámy.
1: První etapa pyrotechnických průzkumů na všech úsecích středočeské D3 skončí letos v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že středočeskou D3 začne stavět v roce 2028. Tak si z Jihočechy držme palce. Pohodové cestování přeje Luboš Dvořák. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Iveta Bartošová před 10. hodinou tady u nás na Signa Rádiu. Za malou chvíli další zprávy, po nich rozhovor s hercem a fotografem Petrem Brucknerem a k tomu Kim Appleby, Tight Fit anebo Roy Orbison. Dál si budeme hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na silnici 34 v Jindřichově Hradci, projedete s opatrností, počítejte se zdržením na D11 na 9. kilometru ve směru na Hradec Králové se srazila dvě auta a ještě Praha Novopatská, tady dvě nákladní auta blokují jeden jízdní pruh. Přejeme šťastnou cestu.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné podzimní dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Evropa je podle ministra průmyslu Karla Havlíčka v další energetické krizi. Na velkoobchodních trzích v posledních měsících výrazně zdražil plyn i elektřina. Důvodem je především geopolitické napětí a problémy s dodávkami přes námořní trasy. Vyšší ceny se podle odborníků mohou v dalších měsících postupně promítnout i do účtů domácností. Sněmovna bude moci opětovně jednat a hlasovat o zákonech i v nočních hodinách. Prosadila to koalice s ohledem na počet norem, které chce probrat. Připomeňme, že poslanci mají dnes schvalovat změnu zákona, která zruší pravidelné zdražování dálničních známek a budou projednávat i změny v dopravě, mimo jiné zkoušky pro taxikáře. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se svého amerického protějška Donalda Trumpa na včerejším jednání snažil přesvědčit, aby do mírových jednání zapojil i čínského prezidenta. Ten má podle ukrajinské hlavy státu vliv na ruského prezidenta Putina. Se sím bude Trump jednat dneska.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město pořizuje speciální systém pro měření hluku stojících vozidel. Hlukoměr bude nasazen při silničním dohledu v problémových lokalitách metropole. Cena přístroje byla 260 400 korun. Souběžně město pořídí další přístroj k odhalování protiprávního jednání při silniční kontrole. Jedná se o unikátní válcový dynamometr, který bude sloužit v oblasti ilegálně provozovaných elektrokol a elektrokoloběžek. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála včera štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové už čtvrtou medaili, ale poprvé se radovali ze zlata. Český tým nestartoval.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, místy se přechodně obloha zakaboní a na východě se ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na signálu stále 80ky a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Naším dnešním hostem je Petr Bruckner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už podle hlasu poznáte, že herec divadla Járy Cimrmana, jeden z nejobsazovanějších naivistických herců. Kdo to vás řekl tenkrát?
2: To o mě řekl Jaroslav Papoušek. Režisér Jaroslav Papoušek. Ano. To prý řekl o mě. A mimo to Jaroslav Papoušek byl písočák.
1: A byl
2: velký kamarád mýho bratra. No.
1: Vás vlastně svedla úplná náhoda s Ladislavem Smoljakem, někde jste jeli autobusem, vlakem, nevím, jak ta příhoda byla, ano. Protože on bydlel vlastně někde tam.
2: On jako bydlel v Brandýse nad Labem, my jsme jezdili spolu autobusem,
1: ano.
2: Já jsem si měl, to chci podotknout, on měl motocykl značku DKV se sidecarem, ale sidecar neměl připojený a já vždycky říkám, jel jsi někdy s Láďou Smoljakem na motorce a jsem říkal jenom dvakrát. Poprvé a naposled.

0: A nevím, to byl takový rodinný fotoaparát a mě ho jednou tatínek půjčil v Písku na plovárně a já jsem vyfotil, to byla moje první fotka, to mi bylo asi 6 let, svoji maminku před kabinou číslo 52 v Písku na plovárně. To byla moje první fotka a potom jsem dlouho, dlouho nefotografoval, pak jsem chtěl tomu přijít znova na kloup, ne na kloup, ale k fotografii a za svůj jeden z prvních platů jsem si na půjčku koupil fotoaparát Praktina 2A, který tenkrát stál 3000. A já jsem ho asi 2 nebo 3 roky splácel.
1: To byl docela jako majlant v té době.
0: To byl tenkrát majlant.
1: To jste si teda ano, opravdu...
0: To byl teda majlant, si udělal, když jsem měl 870 hrubé.
1: Ano. Pro posluchače nemluvíme o eurech, ale československých korunách, ano. Takže takhle by se to dalo také přirovnat. I když ono se to dá propočítat. Kouzlo fotografie, alespoň pro nás starší, spočívá v tom, že jsme viděli, jak se to ten chemický proces
0: ano,
1: tvoří.
0: To je.
1: Jak to vzniká v těch vaničkách.
0: Mokrý proces. Takhle já jsem byl vychovaný. My jsme ano. doma s tatínkem měli v koupelně temnou komoru, měli jsme takový ty misky, všecko. On mě tohle to naučil. A já jsem potom v tom začal pokračovat, když už jsem byl hotovej a byl jsem v Praze zaměstnaný a tak jsem začal fotografovat. A začalo to tak. Měl jsem ve svém zaměstnání jsem měl kamaráda, který byl velký kamarád Petra Jandy a Big Beatové kapely FAPS, Fakulta pozemního stavitelství.
1: Takže vznikl Olympik.
0: Tam takhle vznikl Olympik a já jsem začal fotografovat po těch koncertech. To bylo v Lucerně, ve Slovanském domě. To byla takový jako poput, že jsem začal znova fotit. S tímhletím jsem poslal fotky na přijímačky na FAMU. To bylo v době, kdy se nám narodili 3 děti těsně za sebou, syn a pak holka dvojčata. A začalo být ousko. Moje žena sice byla právnička, advokátka, ale byla na mateřský dovolený. A tak já jsem ten foťák znouze musel prodat. A na ty přijímačky, na tu FAMU jsem vůbec nešel. Pak to začalo po mnoha letech. A řeknu vám, co to byl takový poput. Poput byl ten, kdy začali jít do módy digitální fotoaparáty. Tím se staly aparáty na film obrovsky zlevnily. Ty Nikony, které já jsem si vysnil jako ty strašný drahý foťáky, tak ty najednou se zlevnily. Já jsem si koupil prvního Nikona, tím jsem začal znovu zase fotit, samozřejmě na film. A většina těch fotek, které tady jsou, tak jsou vlastně ještě z negativou. No.
1: S Petrem Brucknerem si povídáme o životě, o divadle, o fotografii.
2: Posloucháte

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Petrem Brucknerem si povídáme o životě, o divadle, o fotografii. Když jsme zmínili divadlo, trošku jste už starší chlapci, že?
2: Ano, hodně.
1: Oslavil 90. Na tohle téma jsem nedávno mluvil s jeho synem. A on mi řekl takovou příhodu, říká, no, jsem říkal, když natočili Kolus, jsme mu říkali dědo. Ale já jsem si uvědomil, že já už jsem teď starší než on. Jak to máte vy? V tu hierarchii v divadle. 90, vy už máte něco málo. Přes
2: 80. Já jsem 83, blížím se 84 brzy, ale já jsem třetí nejstarší už. Teď bohužel nám umřel Honza Hraběta, který byl 86. Ten byl mezi klukama, který jsou oba devadesátníci. Teď bude slavit 90. Milon Čepelka. Zdeněk už to má za sebou. No prostě je to, na jednu stranu je to výborný, že jsme se takhle dožili těch, my máme začínáme 60. sezónu, že jsme se dožili, že to divadlo takhle dlouho trvá, že jsme se my toho, já jsem teda nebyl zakládajícím členem, ale byl jsem tam od začátku.
1: Ano.
2: Mě tam vlastně přivedla moje žena, která byla žačka Ladislava Smoljaka na gymnáziu v Randýse, a oni v Randýse bydleli a Láďa nám snad jí nebo někomu řekl, hele, my zakládáme divadlo, přijďte se tam podívat, my potřebujeme každou ruku. Takže my jsme tam přišli, já jsem se stal oponářem a kulisákem, i když tam žádný kulisy nebyly. A moje žena tam prakticky rok dělala uvaděčku a ještě s jedním pánem, já jsem si vždycky z toho dělal i legraci, protože všichni ty cimermanologové měli nějaký titul, byli to docenti, doktoři, inženýři, že jo, všichni byli ty. Ale jediným doktorem, který byl v tomhle našem divadle, byl pan doktor Kubíček, který byl právník v důchodu, utrhával tam lísky a moje žena. Jediný si tu kluci měli svoje, ale nikdo nebyli doktoři.
1: Pan Svěrák se mi také při jednom rozhovoru svěřil s tím, že když nastoupili do divadla Táborský, Kotek, Letchý, tak jste se vlastně profesionalizovali.
2: Tak jsme se profesionalizovali. Oni nám trošku tam dělají replechu, protože oni jsou praví herci.
1: Oni to dělají umění.
2: No, taky. Taky. Ale oni nás převyšujou, že jo? Oni nás převyšujou hlasově samozřejmě. A my jsme na Turščici. My jsme vlastně, vždycky jim to Zdeněk řekl, prosím tě, oni si totiž, jak jsou vystudovaní na těch divadelních fakultách, tak tu postavu musí dostat do sebe, vstřebat něco. U nás se nic netřeba. My jsme vědci, cimermanologové, kteří si hrajou divadlo, čili my nejsme, do dneška nejsme profíci jako herci, no. Čili oni v tomhle nám jako to trošku, ale my už je začínáme, Táborský už se docela přizpůsobil, Vetchý zatím ne, ten je teda opravdu hlasitej a takovej ten tempař.
1: S Petrem Brucknerem si povídáme o životě, o divadle, o fotografii. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Petrem Brucknerem si povídáme o životě, o divadle, o fotografii. Jaký to je pocit, když vezmeme z divadelní historii, tak byla éra Osvobozeného divadla Voskovec-Werich. Po válce byl ještě pan Werich s panem Horníčkem, ale už se ta nálada nevrátila. Potom přišel semafor, teď je byla Ypsilonka, teď je Laufu Devícký divadlo, ale vy tam celou dobu táhnete těch 60 let a stali jste se de facto fenomenem divadelní tvorby. Československé, později české. Jaký to je pocit? Že jste vlastně ze srandy jste vytvořili něco.
2: Já vám řeknu, že já opravdu nevím, jak je to možné, že se tohle to stalo. Že ti kluci měli ten geniální, to vyšlo z té vinárny u Pavouka, co bylo
1: na nealkoholická
2: vinárna u Pavouka, což bylo ve armádním vysílání československého rozhlasu. Tam se to nějak to tam prošlo. No a kluci si prý jednou sedli a řekli, proč by se a začala i psát divadelní hry. A sešlo se spousta jejich kamarádů, neprofesionálu, no a zkusili jsme zahrát divadlo. Ono se to ujalo a ta fiktivní postava Cimrmana se tak vžila. Já nevím, jestli je to tím, že český národ potřebuje mít nějakého takového Palackýho nebo někoho jako, jo. Takže ten Cimrman už je tak vžitej.
1: Hlášky zdomácněly, to je na tom
2: ty hlášky zdomácněly.
1: Ano. Ano, ty jsou ve slovníku, ale jsou doma.
2: Domácnilo to, lidi to mají rádi, my máme naprosto vyprodáno, je tam těžký sehnat lísky, vždycky tam říkají, prosím tě, říká, nemůžu, teď je to přes internet se nakupují lísky a prostě to, my to neumíme, že jo. Je to takový, je to na jednu stranu je to úžasný a na druhou stranu, což nám teďkon už začne nám starým přicházet do hlavy, jakou to má ještě trvanlivost. Jestli to, až mi starý odejde.
1: Tomu jsem se
2: chtěl dostat. To skončí, nebo já vám řeknu, mě to kolikrát děsí a mě se kolikrát třeba o tom zdá, že to, ale je to takovej, já to řeknu, prostě je to pocit, kdo je teď na řadě. Ale to je ve všem. Já vám řeknu, že když se dívám na filmy, ve kterých třeba my se mihnuli, nebo to, jsou to většinou komedie. Je to 100% komedie. Ale když se na to díváte, tak je vám smutno z toho, kolik lidí už tady mezi náma není.
1: Už není, no. Když jste nakousli trochu tu tradici, že půjde dál, jsou divadelní spolky, které si taky zažádají o to, že by si mohli zahrát nějakou hru, většinou studentské spolky to jsou. Dáváte jim k tomu práva?
2: Já nevím, tohle by se musel zeptat asi Zdeňka Svěráka, který, já nevím, jestli povoluje několik představení, jakých.
1: Předtím ta kontinuita by se mohla udržet, ta historie. Ano.
2: Ochotnických souborů, který si to rádi zahrajou a některý to hrajou trošku jinak, než bychom si to představili.
1: Samozřejmě.
2: Ale hrajou to podle svýho a mají. Já tohle to mám, tuhle tu činnost spolkovou rád, jo. Protože aspoň lidi se dostanou do něčeho jiného, než to, co se zrovna kolem nás tady ve světě děje. Z toho je mi smutno.
0: Teda. Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S naším dnešním hostem, nebo my jsme Paláci Tempel, kde připravuje výstavu Petr Bruckner a bude jí mít do podzimní části roku. Vy jste sběratel různých ještě předmětů, věcí. Dozvěděl jsem se, že milujete mosty. Nedávno jsem byl Bechyni, takže se vám ani nedivím, že ten most je neustále fotogenický.
2: Ty mosty jsou úžasné. Já mám, můj most je samozřejmě písek.
1: Ano.
2: Ten kamenný most, po kterým jsem chodil léta tam a zpátky a na plovárnu a na tenis a jsme bydleli na druhém břehu. Muselo se takhle přejít. A pak ještě další dva mosty a to je Podolský most, to je silnici z Písku na Tábor. A pod ním byl ještě ten řetězovej. Ten krásný řetězovej, který potom, je to normálně technická památka a přestěhovali ho do Stádlece.
1: Ano, Stádlecký řetězový most, no, opravený zase.
2: Ano. On je to Podolský most. Ano. A ten je nádherný, to je prostě taková věc, která, ta do mě patří do dětství, tyhle ty dva mosty. Tam se taky jezdil motocyklový závod přes dva mosty. Můj tatínek byl ve spořitelně pokladník a přes ten autoklub tam dělali, kolikrát vybírali vstupný, jo, takže já jsem tam několik těchto závodů zažil. To, přejelo to přes ten velký, pak se to takovou serpentínu sjelo, projelo to tímhletím řetězovým, který měl trámovou dubovou podlahu a to bylo, to než to přijel, a pak to zase serpentínově jelo. Bylo to nádherné.
1: Já jsem to byl před rekonstrukcí, takže místy krstu mostovku bylo vidět, takže to bylo trošičku
2: depresivní,
1: jak tam byly
2: trochu díry. Depresivní, vidíte tam dále tu. A dneska, když jsem se viděl nějaký fotky z Vltavy, současný.
1: Jak je málo vody, ano.
2: Dneska ten řetězák by tam klidně mohl být.
1: By tam mohl. Co ještě sbíráte? Kromě příběhů, fotografií a lokomotiv a tak.
2: No, sbíral jsem fotoaparáty a teď ten se zase zbavuju, protože moje vnučka, můj vnuk, ten dostal nějaký fotoaparáty a teď moje dvě vnučky taky už, protože jedna je, má vystudovanou výtvarnou školu a mě překvapilo, že mi jednou řekla, dědo, nemáš nějaký fotoaparát, ale bych potřeba na film. Tak jsem samozřejmě jí dal. A jsem říkal, vy fotíte ve škole ještě takhle? Ano, my fotíme normálně na film. A máme v ulici naší školy máme úplně fotolab, kde ten pán nám to vyvolává a dělá nám to. Oni se zase vracejí těmhle těm věcem.
1: Ale to už mi řeklo spousta fotografů, že drží ano. Si obě.
2: Já jsem tuhle technologie. Tuhle jsme o tom mluvili s fotografama, těma profíkama. A ne, že bychom se shodli na tom, ale spousta má takový ten názor, že když vezmete stejnou fotografii vyfocenou digitálním foťákem a stejnou fotografii vyfocenou na film, normálně tím, tak nějaký rozdíl tam je. Nevím, já nevím čím je tam, je ten rozdíl tam je. Ten digitální foťák má jednu výhodu, že tam se to dá všecko upravovat a to já nemám rád. Já to jednak neumím. Mně prostě, co mám v hledáčku, to je na tom pozitivu, ať by tam byla třeba, já tomu říkám, boží ruka, když mi tam někdo něco... Prostě je to tak, jak to má ve fotografii být. Ale no tak jsou některé fotky, se musí, že jo, titulní fotky časopisu a módní fotografie, to se musí upravovat, že z těch holek, těch manekýnek udělali někoho úplně jiného.
1: Předtím to Photoshop, teď je to umělá inteligence.
2: No, to mě děsí, ta umělá inteligence mě děsí.
1: No, uvidíme. Divadlo každopádně nenahradí umělá inteligence, takže ten svět bude ještě pořádku.
2: Jestli náhodou někdo říkal, hele člověče, svěřil se mi nějaký herec, jestli to byl herec nebo speaker, říkal člověče, oni mi umělá inteligence mi dala do huby nějaký projev v maďarštině. A já jsem se říkal, já jsem se na sebe díval, já jsem normálně mluvil maďarsky.
1: Je to tak?
2: Nerozumím, já mluvím a nerozumím.
1: Nerozumím.
2: Ale mluvím, že to je děsivý.
1: Ale světu Petra Brucknera rozumět budeme, protože fotografie jsou reálné, opravdové, neupravované, dělané, jak se říká, ještě klasickou chemickou cestou, mokrou metodou. Já vám děkuji za váš čas, přeji vše dobré, hodně zdraví, divadelní, zlomte vás a dobré světlo.
2: Já vám taky děkuji, doufám, že nám to ještě nějakou dobu vydrží.
1: Dnešní hostem Petr Bruckner. Hezký den a pozitivní náladu přeji nadále.
0: Signál Radio. Signál Radio. Signál Radio.

0: Bonnie Tyler, blíží se 11. hodina, tady je Signál Rádio. Za moment Phil Collins, Cher nebo třeba Freddie Mercury, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, v Brně v Ostravské ulici, tady vás přibrzdí nehoda nákladňáku s osobákem, krátkodobě se tady vytváří kolona. Další komplikace vás čeká na výjezdu z Brna po dálnici D1, 197. km ve směru na Prahu, tady je havárie nákladního vozidla, nárazově se tady vytváří krátká kolona, tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný prosluněný středeční den, první podzimní, přeje Lucie Sinková. Poslanci dnes mají schvalovat změnu zákona, která zruší pravidelné zdražování dálničních známek. Roční známka by se tak už neměla automaticky každý rok zvyšovat podle inflace. Sněmovna ještě bude projednávat i změny v dopravě, mimo jiné zkoušky pro taxikáře. Dětské GPS hodinky mohou narazit na připravovaný zákaz mobilů ve školách. Rodiče žádají výjimku, protože hodinky pořizují dětem právě místo telefonu. Mohou sloužit k lokalizaci nebo přivolání pomoci, zatímco ostatní funkce jako hry nebo internet lze vypnout. Ministerstvo školství připouští, že konkrétní režim hodinek si budou moci nastavit školy. Slovenský premiér Robert Fico přirovnává současné závazky Slovenska v NATO k situaci před Mnichovskou dohodou v roce 1938. Tvrdí, že tehdy západní mocnosti Slovensko zradili a předložili Hitlerovi. Historici ale podle novinek.cz takové srovnání odmítají. Upozorňují, že Slovensko je dnes členem NATO a podílí se na rozhodování aliance.
0: Co se děje v regionu?
1: Policie objasnila případ rok pohřešované 36-leté ženy z Prahy. Kriminalisté ji našli mrtvou a v souvislosti s jejím zmizením obvinili 46-letého muže, který je ve vazbě. Podle policie žena zemřela v souvislosti se sexuálními praktikami. Podezřelý byl navíc v minulosti odsouzen za brutální vraždu.
0: Sport.
1: Juventus Turín dostal pokutu 10 000 eur, tedy přibližně 243 000 korun poté, co část jeho příznivců před zápasem s Atalantou Bergamo narušila minutu ticha na počest bývalé hvězdy Sandra Mazzoli. Juventus čelil riziku dalších sankcí, včetně uzavření dané části tribuny pro následující zápas, ale sportovní soudce italské ligy rozhodl o mírnějším trestu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až jasný, místy přechodně i oblačný a na východě ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší dnešní teploty mají vystoupat na 16 až 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio.
2: 11 hodin a 2 minuty, hezkou středu. I jestli patříte mezi milovníky ptáků, nově si přijdete na své vhodonině. Víc prozradím za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a George Michael teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: zpěvačka Cher, teď s námi na Signál Rádiu. Zoologická zahrada v Hodoníně se může pochlubit několika novinkami. Můžeme se tady projít papouští stezkou. Jde celkem o 6 voliér, ve kterých můžeme obdivovat 25 překrásných exotických ptáků. Více nám prozradí mluvčí zahrady Ivo Sesinger.
1: Stezka, tvořená 6 voliérami, je zpestřením cesty mezi pavilonem opic a jezírkem plameňáků a je zajímavé papoušky buď v párech, nebo i ve větších skupinách sledovat a také poslouchat. K vidění jsou například papoušci královští, nádherní, rozely penantoví nebo alexandři čínští, ale i zdomácnělé druhy, forela chocholatá nebo papoušek vlnkovaný.
0: Na nové papouští cestě poznáte 6 druhů exotických opeřenců. Kromě toho zde otevřeli i nový pavilon s akvárií a chystají zde i řadu dalších novinek. Tak si někdy do Hodonínské zoo udělejte výlet.

0: Groove House, teď s námi na Signál Rádiu. Včera byl velmi zajímavý den, konkrétně Světový den bez aut. O tom jsme vás informovali na našem Facebooku a tak by mě zajímalo, jestli jste to včera dodrželi a vyrazili do práce třeba pěšky, hromadnou dopravou nebo na kole. Zaměřte tedy na náš Facebook mezi komentáře a podělte se s námi o to, jak jste včera cestovali.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.
2: Vy

0: Dalibor Janda teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Duran Duran, Ericie Povery nebo třeba Madonna už za moment zahraje. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
2: Dobrý den, tady Jirka. Já bych chtěl nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro moji dceru, která dneska slaví narozeniny, tak její přejem celá rodina všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka.
3: Hezký večer do Signálu, tady Aleš. Já bych prosil zahrát Comanchero pro svoji lásku Romanku, která leží vedle mě a posloucháme spolu toto skvělé rádio.
4: Prosím o zahrání písničky pro Kristýnku, něco od Harpa.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Matt Bianco, chviličku před polednem na Signál Rádiu. Za moment Milan Farmer, Pet Shop Boys nebo třeba skupina ABBA. Teď už nesmí chybět znovu čerstvé zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D5, 3,5 km ve směru na Prahu. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm je dopravní nehoda a kolona má už 7 km, tady se výrazně zdržíte. Další komplikace vás čeká v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Štěrboholi. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, jeden jízdní pruh je uzavřen. I tady se zdržíte asi kolem 15 minut, tak pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně. We'll be right back.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ve zbrojovce ve Vlašimi dnes ráno došlo k výbuchu. Jeden pracovník utrpěl středně těžké zranění a skončil v nemocnici. Další si stěžoval na pískání v uších. Výbuch nastal při manipulaci se zápalkami. K požáru ani k dalším výbuchům nedošlo. Případ teď vyšetřuje policie. Provoz na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Pardubicemi, který dopoledne komplikovala porucha napájení zabezpečovacího zařízení, byl před necelou hodinou znovu obnoven. Původně existovalo podezření na krádež kabelů, to se ale nepotvrdilo. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne středoevropského času vystoupí s projevem na 81. zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií a potřebě reformy OSN, plus v programu má ještě vystoupení na summitu Krymské platformy.
0: Co se děje v regionu?
1: Petřínská lanovka má za sebou první den provozu po dvouleté rekonstrukci. Včera svezla tisíce cestujících, kteří na první jízdu čekali ve frontách už před otevřením. Velký zájem se čeká i o víkendu, kdy dopravní podnik chystá mimořádné jízdy.
0: Sport.
1: Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po včerejším vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila 20-letá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kilo a má jistý minimálně bronz. O účast ve finále se v Sofii utká už za půl hodiny s Ruskou Demurčanovou, světovou šampionkou z roku 2023.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno ve východní polovině území, večer v severozápadní polovině, místy i oblačno a výjimečně se objeví přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio.
2: Dvě minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Čas oběda nastal, a tak se za chvíli pobavíme o jídle. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Elton John, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Pet Shop Boys na Signál Rádiu. V posledních letech se hodně řeší zdravá strava. Jenže jíst zdravě neznamená nutně změnit jídelníček nebo přípravu jídel. Podle vědců ho stačí doplnit potraviny, které již stejně konzumujete. Dle studie existuje přímá úměra mezi pravidelnou konzumací rajčat, brokolice, ořechů, borůvek nebo fazolí a dlouhověkostí. Jednoduše řečeno, stále můžete jíst vše, co vám chutná, jen ty zmíněné daleko častěji. No tak tedy dobrou chuť k obědu. I'm nothing special, in fact.

0: Jim Somerville a hitovka, která pořád baví. Centrum města Brna se na několik dnů rozzáří, chystá se tady festival, na který vás pozveme za chvíli a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Třeba Aha, Scorpions nebo Peter Kent na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 5 minut, 1:45 jste se Signál rádiem. Brno bude svítit a zároveň hostit Festival světla. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, Brno se rozsvítí. Ne, že bychom štěpili atom, ale startuje měsíční festival Kreativní Brno. Jehož součástí je světelný festival Prototyp, přesouvající se z vodojemů přímo do ulic. Od 1. do 3. října rozsvítí centrum téměř 20 instalací, videomappingy a interaktivní projekce. Celý festival kreativity pokrývá spektrum od digitálního umění po vývojářství a architekturu. Město do něj investovalo 5 milionů korun. Většina venkovních instalací bude zdarma přístupná. Kreativní Brno nabízí 10 akcí po celém městě. Jedno z největších lákadel je takzvaný videomapping, tedy projekce různých obrazů na budovy, který bude k vidění na hotelu Grandeca na Zelném trhu a na Nové radnici na Dominikánském náměstí. Festivalová trasa povede přes Zelný trh, Dominikánské a Moravské náměstí, okolí kostela svatého Jakuba, Biskupský dvůr, Koliště, Piacetu Janáčkova divadla až na Špilberg. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Chicago, Celine Dion nebo třeba Aneka. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Chvilečku po 13. hodině je s vámi signál rádio, pojďme se podívat na silnice. Dálnice D1, 51. a půltý kilometr ve směru na Brno. Tady vás lehce přibrzdí nehoda dvou osobních vozidel. Další komplikace vás potom čeká v Mladé Boleslavi v ulici U stadionu. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem, i tady se můžete nárazově přibrzdit. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočatky.cz.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Když slyšíš

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné středeční odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Manželka prezidenta Eva Pavlová převzala v Senátu první ocenění nového spolku Poselství lidických dětí. Ocenění získala za pomoc dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a za podporu humanitárních projektů. Spolek chce odkaz lidických dětí připomínat jako symbol všech dětských obětí válek. Poslanec ANO Jan Richter si pronajímal městský byt v Chomutově od firmy, které zároveň předsedal v dozorčí radě. Za 5 let zaplatil na nájemném zhruba 35 tisíc korun. Většinu nákladů pokryly opravy bytu, které si nechal započíst do nájmu. Richter tvrdí, že byt získal na základě veřejné nabídky. Ve věku 102 let zemřela architektka a spoluautorka kulturního domu Eden v pražských Vršovicích Hana Pešková. Podílela se také na projektu Nové vesnice z Výrotice a dalších stavbách. Americká armáda stále více využívá umělou inteligenci, ta ale může dělat zásadní chyby. Kvůli chybným informacím zpracovaným pomocí AI se letos například Spojené státy málem dostaly do konfliktu s Čínou. Pentagon přesto plánuje využívání AI dál rozšiřovat.
1: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město spustilo další kolo elektronické aukce bytů. V ní magistrát nabízí celkem 17 bytů v centru metropole. Zájemci, kteří splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola a samotná aukce pak proběhne zítra. Byty je možné si prohlížet na portálu Prahy. Podmínkou účasti v aukci je, že zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost k bydlení. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: U fotbalistů Třince skončil trenér Tomáš Hejdušek, který je v minulé sezóně dovedl k postupu do druhé ligy. Předposlední celek tabulky oznámil, že mužstvo převezmou. Trenér dorostu a donedávna asistent u A týmu Tomáš Jakus s dosavadním asistentem Lubomírem Luhovým.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Během odpoledne bude polojasno až jasno ve východní polovině území, večer v severozápadní polovině, místy i oblačno a výjimečně se objeví přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Vždycky, když se nějaká stará místa probudí k životu, je to dobrý pocit. Jedno takové vám připomenu za moment. Tady je Lukáš Frelich a na start Tears for Fears.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Chicago a Signal Radio. Obnova starých věcí sebou vždycky nese příběh s dobrým koncem. Jeden měl dnes ráno ve vysílání Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signal Radio?
0: Je hezké vědět, že se některá opuštěná místa u nás znovu probouzejí k životu, i když třeba slouží úplně něčemu jinému než původně.
2: To je také případ bývalého drážního domku v Ústí nad Labem. Místo zázemí pro zaměstnance dráhy tady dvě kamarádky vytvořily malou pekárnu. Více o sortimentu prozradí spoluzakladatelka Nicole Marie Mertová.
3: Tak tím, že máme vlastní kvasy, takže jedeme lievito madre, italský kvas, focaccia, čokoládový chléb, normální chléb. Tím, že máme pak žitný kvasy a pšeniční kvasy, tak zase chleby pšeniční, žitný, pšeničnožitný. Teď se mi tam dělá těsto na housky zase, takže housky budou i potřený s pepřem. Nebo barbecue omáčku máme i na housky, takže něco, co tady prostě není, se myslím.
2: I když se původní drážní domek úplně proměnil, stále na něm zůstala informační tabule s příjezdy a odjezdy vlaků. Jinak už tady nic železnic nepřipomíná a opuštěná budova tak dostala úplně nové využití.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit a potěší. Vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat, tentokrát na soulové rytmy a rok 1982. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Bengals, Michael Jackson nebo Phil Collins. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hit z archivu bude spíše o rekordech. První single ze 16. alba hned po vydání rovnou na první příčky několika hitparád, kde vydržel 10 týdnů. Tenkrát se dokonce o písni mluvilo jako o hitu s nejrychlejším vzestupem všech dob. Tak si ho připomeneme. Marvin Gaye, Sexual Healing.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Mel a Kim, chvilku před 14. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment třeba Eurythmics, John Waite nebo Gibson Brothers, teď už pojďme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 3 Výčínské ulici, tady je nehoda tramvaje a osobního vozidla, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikaci potom ještě čekejte na Pražském okruhu 21. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm je dopravní nehoda dvou osobních vozidel, vytváří se kolona, zdržíte se. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné podzimní odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Kauza odstřelu jelena v Lánské Oboře se znovu odkládá. Bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus a jeho tehdejší podřízený Ondřej Kratochvíl čelí obžalobě kvůli neoprávněnému odstřelu jelena, jehož hodnota přesahovala 100 000 korun. Soud se zabývá také podezřením na podplacení. Oba obžalovaní vinu odmítají. Dodejme, že jednání se opět odložilo. Policie pátrá po 19-leté Sofii Ariele Rezlerové z Karlových Varů. V sobotu ji kontrolovali policisté v Praze. Následující den se ještě ozvala matce z Plzně. Od té doby je ale telefon nedostupný a dívka se nikomu neozývá. Policie upozorňuje, že užívá léky, které teď ale nemá u sebe. Proto je na místě obava o její osud. Slovenský premiér Robert Fico chystá zastropování marží čerpacích stanic a levnější jízdné ve veřejné dopravě. Opatření mají reagovat na vysoké ceny pohonných hmot. Fico zároveň plánuje vyšší zdanění rafinérie Slovnaft, která podle něj na současné situaci výrazně vydělává.
0: Co se děje v regionu?
1: Základní školu v pražském újezdu nad Lesy zasáhla neznámá zkáza. Zažívací potíže má podle hygieniků až 240 dětí a 10 zaměstnanců. Objevuje se zvracení, průjem i vysoké teploty. Příčinu hygienici stále zjišťují a prověřují i školní jídelnu.
0: Sport.
1: V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno ve východní polovině území, večer v severozápadní polovině, místy i oblačno a výjimečně se objeví přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio.
2: Dvě minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do knihovny a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: John Wade, teď s námi na Signál rádiu. Píseň, která se dostala do světa videoher. Kdo je autorem, teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: 23. den měsíce září v letopočtu 1977 vydal David Bowie skladbu Heroes, která se stala jedním z nejslavnějších singlů v jeho rozsáhlé diskografii. Bowieho výjimečné vokály zachytily mikrofony rozmístěné po celé místnosti v inovativním takzvaném multi-ledge systému, vytvořeném společností Visconti. Píseň mimo jiné pronikla i do světa videoher, když se objevila v intru NHL 99.

Posouváme se do 23. zářijového dne roku 1980. Bob Marley v něm bohužel hraje svůj poslední koncert. 20-skladbový set ve Stanley Theater v Pittsburghu s vlastní skupinou The Wailers. Těsně po představení Marley, který trpí rakovinou, zkolabuje a je převezen na ošetření do nemocnice. Zbytek turné je zrušen a ikona reggae pak umírá 11. května 1981. Jeho závěrečným odehraným songem naživo je 6,5-minutová verze Get Up, Stand Up.

Končíme před 25 lety. Kylie Minogue sice zářila po nejvíce v osmdesátkách, ale na začátku milénia o sobě dala znovu pořádně vědět, když se dostala na nejvyšší příčku britského singlového žebříčku s hitem Can't Get You Out of My Head. Ten nešel z hlavy dostat natolik, že jde o celosvětově nejprodávanější kousek malé australské divy.

0: Velká klasika z 80. Bryan Adams. Vzpomínáte, jak jsme si dřív sami v koupelně vyvolávali fotky? Nyní si to můžete znovu připomenout, nebo třeba děti poprvé vyzkoušet, kde to prozradím za moment. Do té doby hrajeme Modern Talking, Starship nebo třeba Eric Astley.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Téměř ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. S novinkou, která nemá v Česku obdoby, přichází Středočeská knihovna v Kladně. Podrobnosti zjistil Honza Navrátil.
1: Hezký den, novinka, kterou nabízí Kladenská knihovna, je doslova unikátní. Jako první v Česku totiž otevírá vlastní fotokomoru, kde si veřejnost může vyzkoušet klasickou analogovou fotografii, vyvolávání filmů a také zvětšování snímků přímo v temné komoře. O nový prostor je mezi lidmi velký zájem. Důkazem je skutečnost, že termíny prvních workshopů analogové fotografie jsou beznadějně obsazené. I proto knihovna dnes pořádá den otevřených dveří. Pokud se chcete přijít podívat a třeba si rezervovat nějaký další workshop, tak dnes až do 18 hodin máte možnost do Kladenské knihovny zajít. Hezký den a ať se fotky povedou. To vám přeje Honza Navrátil.

0: Za 3 minuty udeří 15. hodina. Krásné odpoledne přeje Signál Rádio. Za moment Roxette, Milli Vanilli nebo třeba Boniem. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se přímo v centru Berouna v ulici Politických vězňů. Tady je nehoda osobního vozidla a motocyklu. Na místě jsou taky záchranné složky a nárazově se zdržíte. Tak kdo tudy jedete, počítejte s tím a jeďte opatrně. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové odpoledne, první podzimní, přeje Lucie Sinková. Poslanci schválili zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Jednodenní známka má nově platit 24 hodin od zakoupení. Sněmovna zároveň projednává novelu, která zpřístupní veřejnosti více údajů o dopravě. Zabývat se může i změnami penzijního spoření a zvýšením důchodů starších penzistů. Prezident Petr Pavel si podle nového průzkumu STEM/MARK u lidí mírně polepšil. Na školní stupnici dostal průměrnou známku 2,7, v květnu to byly 2,9. V hodnocení po revolučních prezidentů ale dál vede Václav Havel. Průzkumu se zúčastnilo přes 1000 lidí a uskutečnil se na přelomu srpna a září. Ostravští kriminalisté zadrželi dva muže kvůli padělání bankovek. 36-letý cizinec měl falešné 500 a 1000 vyrábět na inkoustové tiskárně a předávat je komplicovi. Ten s nimi během července platil po celé Ostravě. Oběma mužům teď hrozí až 10 let vězení. Tržby českých sklářů a výrobců keramiky loni klesly o 2,5% na 57 miliard korun. Klesl i export, dovoz naopak vzrostl, uvádí aktuální data Asociace sklářů.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signál festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem nebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Lenka Bernardová porazila na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kilo Angličanku Lauren McKeeovou 5-0 a má jistou nejméně bronzovou medaili. Naopak Barbora Maxová v kategorii do 60 kilogramů nestačila na favorizovanou Turkyni Gizem Ezerovou a obsadila místo páté.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, především v severozápadní polovině území místy i oblačno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se objeví i přehánky. Teploty 9 až 5 stupňů Celsia a během zítřejšího dne naměříme 13 až 17 a bude většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky, ale během odpoledne bude srážek ubývat a ukáže se sluníčko. Na Signál Rádiu opět 80.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Bee Gees. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio a před námi je pohled na sociální sítě. Co dělají na sociálních sítích slavní z 80. let, to už zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádio.
3: Skotský zpěvák Midgeur oznámil na Instagramu vydání nové desky. Lépe řečeno, půjde o výběrovku toho nejlepšího z jeho kariéry. Jen v novém kabátě. Album bude k dispozici v půlce listopadu. První single Fade to Grey ale vyšel už minulý týden. Cyndi Lauper zve fanoušky na výstavu svých outfitů v New Yorku. Jmenuje se Suitcase of Memories, takže kufr plný vzpomínek, do kterého Cyndi zabalila nejenom kostýmy z koncertů, ale taky kousky, které pro ní navrhly ikony módního průmyslu jako Vivian Westwood a nebo Alexander McQueen. Simply Red oznámili letní turné Summer Funk 2027. Kromě koncertů v Británii přidali taky 27 termínů po celé Evropě. Česku se sice vyhnou, ale vyrazit můžete třeba do německého Lipska. Robbie Williams pak láká na sítích na nový single. Celkem nezvykle se pustil do taneční hudby. Dal se dohromady s DJkou Miss Monique a společně vydali party hit s názvem Beauty in Us. A pozornost na sítích se dál upírá na Madonu, která oznámila, že otevře předávání letošních MTV Video Music Awards. Půjde o první živé vystoupení na předávání těchto cen za dlouhých 23 let. Navíc má šanci proměnit hned 11 nominací. A aby toho nebylo málo, známe už taky první termíny světového turné k nové desce. Má jich být celkem přes 80. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Velká osmdesátková taneční klasika a New Order. Věděli jste, že v centru naší metropole se nachází jediná kubistická pouliční lampa, která v noci svítí už přes 100 let? Včera o tom mluvil David Černý v pořadu Miluju Prahu. Jestli jste nový díl v našem vysílání nestihli, máme ho pro vás. Nemusíte se bát, že byste o něj přišli. Stačí zajít do archivu na našem webu signalradio.cz.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas a část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Sandra, One More Night, za 3 minutky bude 3:15, čas, kdy se vyměníme ve studiu. Terka Veselá dorazila, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jíš třeba brokolici, ořechy, borůvky, papriky, rajčata?
1: Ano, všechno.
0: Hodně málo?
1: Středně.
0: Středně. Totiž jíst zdravě nutně neznamená zásah nebo změnu jídelníčku. Pozor na to. Dokonce vědci vydali, řekněme, takovou přímou úměru, že pokud pravidelně a často jíš tyhle věci, tak se to rovná, že napomůžou k dlouhověkosti.
1: Mm-hmm.
0: Takže jinými slovy, jestli tyhle ty věci jíš středně, budeš tady středně dlouho.
1: Středně dlouho, dobře, tak já to možná zvýším.
0: Přesně tak, jenom tohle stačí. Terka s vámi dál po 16. hodině, já se pro dnešek loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: To byla Belinda Carlisle ve vašich reproduktorech. 5 minut před čtvrtou značí zakončení hodiny v podobě dopravy a zpráv Lucky Synkové. A potom už Madonna, Bad Boys Blue nebo Queen. Prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu hlásí jižní spojka ve směru z centra, přibližně na pomezí Krčského zámečku. Očekávejte neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce 3 osobáků. A pokud do Prahy míříte po D4, tak na nehodu dejte pozor na 35. kilometru. Mějte bezpečné cesty.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyrazte na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti. Už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO, Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Ministr dopravy Ivan Bednárek návrh podpořil. V Česku od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Česko se připojilo ke koalici zemí, které chtějí chránit děti před riziky umělé inteligence. Prezident Petr Pavel podpořil deklaraci, která má zajistit bezpečnější prostředí pro děti na internetu. Koalice chce řešit například návykovost AI, falešný obsah nebo zneužití umělé inteligence k tvorbě dětské pornografie. Rafinérské marže u nafty jsou v Evropě na rekordu. Prémie nízkosirného plynového oleje, která je klíčová pro trh s naftou, dosáhla 95 dolarů za barel.
0: Co se děje v regionu?
2: Kladenská oblastní nemocnice pořídila nový mobilní ultrazvuk. Zařízení je na oddělení centrálního a urgentního příjmu. Lékaři jej ale mohou snadno přesouvat přímo k pacientům a rychle diagnostikovat akutní potíže. Přístroj vyšel na 1,38 milionu korun. Kladenská nemocnice ho zaplatila penězi, které získala jako dar od města. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: 4 zápasy během 11 dnů, silní soupeři, nový kouč a navíc poprvé zahraniční trenér. Santiho Deniu čeká premiéra na lavičce české reprezentace v Lize národů a hned v její nejsilnější skupině proti Chorvatsku, Španělsku a dvakrát Anglii. Španělovi předchůdci Petr Rada, Ivan Hašek i Josef Chovanec věří, že reprezentace nějaké body uhraje a jsou zvědaví, jaký fotbal bude nový kouč chtít hrát.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, především v severozápadní polovině území místy i oblačno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k ránu se objeví i přehánky. Teploty 9 až 5 stupňů Celsia a během zítřejšího dne naměříme 13 až 17 a bude většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky, ale během odpoledne bude srážek ubývat a ukáže se sluníčko. Na Signál Rádiu opět 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pěkné první podzimní odpoledne tohoto roku. Babím létem vás provází Signál Rádio, kde je s vámi Terka Veselá. Já vás tímto všechny moc zdravím. 16. hodina je tu, přináší další nadupaný playlist 80, ve kterém nechybí Madonna, Queen nebo ABBA, ale ani pozvání na netradiční zážitek, za kterým vyrazíme už za několik minut. Tak u toho buďte s námi a užívejte muziky.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skoro ve čtvrt na pět ladíte Signál Rádio. Netradiční zážitek nabízí historický břidličný důl v Odrách na Novojičínsku. Na zdejší nově otevřené prohlídkové trase je mimo jiné k vidění unikátní útvar. Jde o ohnutou břidlici, která byla odhalená ve vráse po těžbě. Více prozradí geoložka Kristýna Šuchová.
1: Řekla bych, že kromě těch zážitkových částí, tak je to takový ten největší jako unikát, který tady člověk může vidět. Protože takový prvek jakoby vrásy odkrytý prostorově je možné vidět jenom zde. Není moc míst v České republice, kde bychom něco takového podobného viděli. A je to unikát taky i z geologického hlediska, protože prakticky to, co se člověk učí dlouho v učebnicích, to vidí na vlastní oči. A myslím si, že i obyčejného laika něco takového zaujme, že je možné, že kus horniny se takhle ohne.
0: Břidličný Flašarův důl v Odrách je přístupný pouze návštěvníkům starším 15 let a bez zdravotního omezení. Cestou je totiž nutné překonat průchod ocelovou rourou o průměru pouhých 80 cm. Štola byla dlouho nepřístupná kvůli závalům, ale

0: Na Signál Rádio vám hraje jedna pecka lepší než druhá. Berou nás zpátky do minulosti, pomáhají nám hezky zpomalit. Ale u čeho se být pomalým rozhodně nevyplácí, je soutěž, která probíhá v našem vysílání každé ráno tohoto týdne.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Simple Red nás na Signal Rádiu přenesli ke sklonku 16. hodiny. Lucka Sinková už pro vás připravuje čerstvé aktuality, tak se na ně vyčkejte a pak už očekávejte to nejlepší z 80. v podání George Harrisona, Gloria Gaynor nebo kapely Bon Jovi.
1: Signál rádio doprava.
0: Předtím vším ale ještě rychlý pohled na silnice, a to konkrétně na D1 ve směru na Ostravu, kde se udála nehoda nákladního a osobního vozidla na 195. kilometru. Očekávejte možné zpoždění a projíždějte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký první podzimní den přeje v 17 hodin Lucie Sinková. Poslanci schválili zrušení pravidelného zdražování dálničních známek. Roční známka tak má i v dalších letech stát 2570 korun, měsíční 480 a desetidenní 300 korun. Jednodenní známka bude nově platit 24 hodin od zakoupení místo do půlnoci daného dne. Novelu ještě musí projednat Senát. Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci ordinací na 15 miliard korun. Nařídí-li jim stát používat elektronické žádanky či vést elektronicky dokumentaci, budou chtít evropské dotace. Čeští vědci chtějí vyvinout přístroj, který by hledal známky života na Saturnově měsíci. Zařízení má analyzovat materiál z gejzírů, které z měsíce tryskají, a určit i jeho chemické složení. Vědci tak chtějí zjistit, jestli obsahuje organické molekuly důležité pro vznik života. Přístroj by mohl být součástí evropské mise, která má odstartovat ve 40. letech. Německá drogerie DM čelí žalobě kvůli prodeji léků bez předpisu. Zákazníkům je posílá z Česka prostřednictvím vlastní internetové lékárny DM Med. V Německu přitom mohou léky prodávat pouze lékárny. Spor teď řeší soud a jeho rozhodnutí může ovlivnit i další internetové prodejce léků.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město pořizuje speciální systém pro měření hluku stojících vozidel. Hlukoměr bude nasazen při silničním dohledu v problémových lokalitách metropole. Cena přístroje byla 260 400 korun. Souběžně město pořídí další přístroj k odhalování protiprávního jednání při silniční kontrole. Jedná se o unikátní válcový dynamometr, který bude sloužit v oblasti ilegálně provozovaných elektrokol a elektrokoloběžek. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Lenka Bernardová porazila na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kilo Angličanku Lauren McKeovou 5-0 a má jistou nejméně bronzovou medaili. Naopak Barbora Maxová v kategorii do 60 kilo nestačila na favorizovanou Turkyni Gizem Ezerovou a obsadila místo páté. V semifinále ještě dnes večer zabojuje Stella Blašková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, především v severozápadní polovině území místy i oblačno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k ránu se objeví i přehánky. Teploty 9 až 5 stupňů Celsia a během zítřejšího dne naměříme 13 až 17 a bude většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky, ale během odpoledne bude srážek ubývat a ukáže se sluníčko. Na Signál Rádio 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
3: Pohodové odpoledne z ještě pohodovějšího Signál Rádia. Odbyla nám pátá hodina, s tou přivítáme George Harrisona a hit Got My Mind Set On You. Ale zároveň by byla škoda tuhle hodinu nevyužít k nějakému typu na výlet, když už máme venku to krásné babí léto, tak ten tedy dostanete už za pár minut. Teď ale užívejte poslechu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl hit Lady in Red na Signál Rádiu. A jelikož do červené se postupně začne zahalovat i příroda, tyhle krásy vyloženě vybízí k nějakému výletu. Dneska proto společně vyrazíme na Šumavu k Černému a Čertovu jezeru. Tahle dvě jezera totiž nejsou jenom známá, ale také velmi dobře spojitelná do jednoho výletu. Vyrazit můžete ze Špičáckého sedla, u kterého se dá rovnou i zaparkovat, a nejdřív zamířit k Černému jezeru. Cesta k němu vede po asfaltce a není nijak zvlášť náročná, takže to je takový klidný začátek. Ale pokud budete chtít pokračovat dál, už vás bude čekat trochu větší výzva, protože mezi oběma jezery se jde přes jezerní horu, před kterou číhá pořádné stoupání o délce 3 kilometrů. Skvělou odměnou bude ale právě Čertovo jezero, které už, jak název napovídá, působí o něco divočeji a tajemněji. Je obklopené lesem a vážou se k němu nejrůznější pověsti, takže když se tam člověk v podzimním počasí prochází, má to prostě svoje kouzlo. Pokud se rozhodnete pro celý okruh, čekat vás bude procházka na 10 kilometrů, takže už je to rozhodně výlet, při kterém si pěkně protáhnete nohy, ale zároveň nemusíte strávit na tuhře celý den. No a jelikož nás čeká prodloužený víkend, trasu můžete rovnou oskoušet. Tak užívejte první podzimní dny se vším všudy, a to včetně našich osmdesátek.

0: Za 17:30 ladíte ten nejlepší signál, kde nás v následujících minutách čekají naprosté pecky od Eltona Johna, Billyho Joela nebo Nenny. A nebude chybět ani hit z pásky, tak nás nepřelaďujte.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Signál Rádio vám dopřává to nejlepší z 80. a dnešní hit z pásky toho bude důkazem.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dneska podzim přivítáme hitem z kazety od Thompson Twins, ale pravděpodobně nepocítíte tu atmosféru dnešního babího léta, ale spíš takového toho sichravého dne v mlze, protože přestože hit Doctor Doctor má celkem svižné tempo, v pozadí vám neunikne tajemný podkres, ze kterého až mrazí. Hit vyšel roku 1984, v Británii se vyšplhal až na třetí místo hit parád a my si ho i po více než 40 letech můžeme hrát. Tak pojďme na preventivní prohlídku k doktorovi.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: 17. hodinu na Signál Rádiu uzavíráme ve velkém stylu s hitem I Love Rock and Roll. Už teď se můžete těšit na osmdesátky od Paula Younga, Pet Shop Boys nebo Juice Newton, ale nyní pojďme zakončit dnešní dopravu a zprávy s Luckou Sinkovou.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Při 18. hodině si dejte pozor na Pražském okruhu ve směru na D1, kde se na 60. kilometru srazil nákladák s osobákem. A srážka dodávky s osobákem je momentálně i na D5 ve směru na Prahu, a to na 8. kilometru. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty po zbytek dne.
2: Jarmark, muzika a zábava na celý den. Vyraz se na Václavské slavnosti v Počátkách. Zahrají Heligonky Aleše Rusňáka, Brutální jahoda, Realita i Guns N' Roses Tribute Czech Republic. Chybět nebude program pro děti ani dobré občerstvení. Václavské slavnosti už v sobotu 26. září na Palackého náměstí. Více na kulturapočátky.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný zářijový podvečer přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu poslední dnešní zprávy. Na 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku během odpoledne vystupoval prezident Petr Pavel. Na úvod včera vystoupil americký prezident Donald Trump. Česká hlava státu mluvila ve svém projevu například i o umělé inteligenci a potřebě společných mezinárodních pravidel.
2: With the pressure to move first, pushing safety, oversight and responsibility aside. More than 80 years ago, the Manhattan Project showed how rapidly a scientific breakthrough can transform the balance of power and how difficult it is for politics and international rules to catch up.
1: 13 zemí Evropské unie, včetně Česka, vyzývá ke zjednodušení evropských pravidel a omezení nové regulace. Navrhují takzvaný Evropský rok konsolidace, během kterého by se měla EU soustředit hlavně na zavádění a zjednodušování už platných předpisů. Nová pravidla by se navíc měla nejméně jednou za 5 let přezkoumávat. Celkem 81 českých vojáků, kteří v letech 2023 až 2026 působili na zahraničních pracovištích ve strukturách NATO a EU, dnes převzalo medaile ministra obrany České republiky za službu v zahraničí. Německá vláda přijala 10bodový plán, kterým chce omezit zneužívání sociálních dávek. Napříště je například nebudou dostávat lidé, na které je vydán zatykač.
0: Co se děje v regionu?
3: Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo balíček účelových investičních dotací pro 11 městských částí v celkové výši více než 452,5 milionu. Prostředky zamíří především do školské infrastruktury a oprav komunikací. Největší objem financí, konkrétně 190 milionů, směřuje do Prahy 22, která patří mezi demograficky nejrychleji rostoucí městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se sportovními svazy. Pokud ovšem nezíská podporu státu, areál vznikne bez haly. O její výstavbě se v Česku mluví několik let. Teď jsou ve hře České Budějovice a Žďár nad Sázavou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno, především v severozápadní polovině území místy i oblačno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k ránu se objeví i přehánky. Teploty 9 až 5 stupňů Celsia a během zítřejšího dne naměříme 13 až 17 a bude většinou oblačno až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky, ale během odpoledne bude srážek ubývat a ukáže se sluníčko. Na Signál Rádio 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
4: Pěkný podvečer s 18. hodinou. Na Signál Rádio je před námi další 60-minutovka těch nejzlatějších osmdesátek. Ale pozdraví vás v ní i kolega Jirka Svoboda a jeho signály z minulosti. 23. září je spojeno s mnoha zajímavými událostmi a jedna z nich je třeba výroba žvíkaček. Tak jestli zrovna jedete autem a děláte bubliny, určitě si počkejte na to, jak dlouho už jsou žvíkačky na světě. Teď ale užívejte hit Come Back and Stay.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Pet Shop Boys a hit Western Girls. Za chvíli už Juice Newton s hitem Queen of Hearts, ale ještě předtím kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signal Radio. 23. září roku 1848 se začaly vyrábět první žvíkačky na světě, ale kromě svěžího dechu vám teď nabízím i přehled dalších dnešních výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1998 tým lékařů ve francouzském Lyonu provedl první transplantaci ruky na světě. V únoru 2001 byla pacientovi na jeho žádost transplantovaná ruka opět amputována. V roce 1913 francouzský pilot Roland Garros přeletěl jako první člověk na světě Středozemní moře. V roce 1901 se archeolog a speleolog Karel Absalon jako první člověk slanil na dno propasti Macocha. V roce 1879 byl patentován audiofon, tedy první pomůcka pro neslyšící. A v tento den v roce 1875 začaly v Praze poprvé jezdit tramvaje, tehdy ještě tažené koňmi. První vozy vyjely od tehdy rozestavěného Národního divadla ve 15:45 odpoledne.

0: Skoro v půl sedmé jste se vezli na futuristických vlnách hitu Living on Video. Už za pár minut, ale na Signál rádiu zazní Enya, New Kids on the Block nebo Roxette.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Roxette opouští éter Signal Rádia, kde pro vás má kolega Luboš Dvořák detaily o budoucí D3 na jih Čech.
1: V neděli jsem se vracel z víkendu od nejjižnějšího cípu jižních Čech a kromě minimálních komplikací kolem Benešova to prostě na Prahu a dál frčelo. Přitom jsem si pomyslel, jak to asi vypadá s dálnicí D3 na katastru Středočeského kraje. A v e-mailu doma nám nevyskočila zpráva od mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla, že na budoucí trase D3 od Hoštěradic po Novou Hospodu zkoumá tým pyrotechniků pozemky, po níž povede dálnice. Našli prý velké množství nevybuchlé munice z druhé světové války, včetně dělostřeleckých granátů.
2: Okamžitě jsme přivolali policejní pyrotechniky, kteří nebezpečné nálezy zneškodnili, buď přímo na místě, nebo převezli do detonační jámy.
1: První etapa pyrotechnických průzkumů na všech úsecích středočeské D3 skončí letos v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že středočeskou D3 začne stavět v roce 2028. Tak si z Jihočechy držme palce. Pohodové cestování přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: 7:00 je tu, krásný večer vám ze studia Signál Rádia přeje Terka Veselá. A protože dnes máme první podzimní den, tak si za chvíli dáme tip na dobrotu, která vás na něj naladí ještě víc. Do té doby Michael Jackson, Annie Lennox a Depeche Mode. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

ještě celkem teplé, rána a večery už pěkně schladí a místo ledové kávy už rozhodně volíme tu teplou a právě k ní se hodí něco vonavého, sladkého a ideálně ještě teplého z trouby, co nás na podzim zahřeje. A proto můžou být ideální volbou mrkvové mafiny. Mrkev, skořice, vlašské ořechy, to je prostě kombinace, která k podzimu neodmyslitelně patří. A hlavně tyhle mafiny jsou hotová rychlovka. Stačí prošlehat vejce s cukrem, přidat jogurt, olej a vanilku, potom mouku se skořicí a práškem do pečiva a nakonec nastrouhat mrkev a ořechy. Rozdělíte do košíčku, zhruba 25 minut necháte péct a potom už jenom čekáte, až trošičku vychladnou. I když teda chápu, že s tou vůní, která se z nich poline, to bude trošičku náročnější. Tak dobrou chuť, hezký první podzimní den a my pojďme pokračovat v osmdesátkách.

0: Muži v práci poctivě pracovali na Signal Rádiu, kde nás další osmdesátky čekají s Rickem Astleym, Brucem Springsteenem nebo Slateback, ale taky mezi těmito hity určitě postřehnete výzvu na signály pro radost, která pro vás bude znamenat jediné, a to vytočit 910 260 910 a nechat si zahrát písničku na přání.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Středečním večerem vás provází Signál Rádio, kde se dnes po 9. hodině nejen o hudbu postará kolega Martin Hovorka. Signály světových hitparád už na vás čekají a dnes vás vezmou do slunečné Itálie v roce 1983. Jako vždy nebude chybět bezchybný výběr 10 nejlepších hitů, mezi kterými ale Martin vždycky prohodí nějakou zajímavost. A dneska jedna z nich bude například odpověď na to, proč si lidé myslí, že měl David Bowie dvoubarevné oči. Tak to vše a mnoho více už dnes po 21. hodině u nás na Signál Rádio.

0: Signál Rádio.
1: Krásný večer, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá a samozřejmě další várka osmdesátek. 20. hodinu odstartuje Sandra, Pink Floydi a Bonnie Tyler. A pokud už se těšíte i na signály hudební minulosti s Ludkým Bláhou, tak zklamaní rozhodně nebudete, protože ty vás budou čekat hned po zmiňovaných osmdesátkách. Tak užívejte ničím nerušený poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

23. den měsíce září v letopočtu 1977 vydal David Bowie skladbu Heroes, která se stala jedním z nejslavnějších singlů v jeho rozsáhlé diskografii. Bowieho výjimečné vokály zachytily mikrofony rozmístěné po celé místnosti v inovativním takzvaném multi-ledge systému, vytvořeném společností Visconti. Píseň mimo jiné pronikla i do světa videoher, když se objevila v intru NHL 99.

Posouváme se do 23. zářijového dne roku 1980. Bob Marley v něm bohužel hraje svůj poslední koncert. 20-skladbový set ve Stanley Theatre v Pittsburghu s vlastní skupinou The Wailers. Těsně po představení Marley, který trpí rakovinou, zkolabuje a je převezen na ošetření do nemocnice. Zbytek turné je zrušen a ikona reggae pak umírá 11. května 1981. Jeho závěrečným odehraným songem naživo je 6,5-minutová verze Get Up, Stand Up.

Končíme před 25 lety. Kylie Minogue sice zářila po nejvíce v 80, ale na začátku milénia o sobě dala znovu pořádně vědět, když se dostala na nejvyšší příčku britského singlového žebříčku s hitem Can't Get You Out of My Head. Ten nešel z hlavy dostat natolik, že jde o celosvětově nejprodávanější kousek malé australské divy.

0: I always dream about you, to byl hit v podání Spani. Ale teď se od hudby pojďme na chvilku odklonit k rozhovorům, protože ty vám přinášíme právě každou středu dopoledne. Dneska jste mohli slyšet zajímavé povídání Petra Bricknera, jednoho z členů divadla Járy Cimrmana. Pokud jste ho ve vysílání nezastihli, tak už v neděli po 18. hodině se můžete těšit na jeho reprízu a nebo čekat, až se zítra objeví v našem archivu na www.signalradio.cz. Prozatím si ale určitě neváhejte pustit ty, které už tam jsou nahrané, jako například poslední rozhovor Lucky Sinkové s muzikantem a hercem Tomášem Klusem. Tak to by byly rozhovory, než si ale mikrofon převezme Stevie B. Pojďme si připomenout, o co soutěžíme tento týden.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu. Posloucháte online
2: na signalradio.cz.

Pár minut před 9:15 se na Signál Rádio loučíme s hitem True Blue od Madony a u loučení zůstaneme, protože pro dnešek mikrofon odkládá i Terka Veselá. Ale nebojte, už za 20 minut se ho chopí kolega Martin Hovorka a jeho hitparáda. Jako vždy to bude 100% jízda, tak si ji moc užijte, ale to i celkově zbytek večera. Tak se mějte krásně a než se ozve Martin, 80ky budou hrát Secret Service, Tina Turner nebo George Michael s Eltonem Johnem. Tak se mějte, zatím naslyšenou.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Hezký dobrý večer, milí posluchači Signál Rádia. Zdravím také všechny sympatizanty s hudbou 80. let. A to je právě ten důvod 80. proč si pouštíme Signál Rádio, protože my tady na Signál Rádiu hrajeme nejvíc 80. v českém éteru. Tak a já přicházím s dalším hitparádovým žebříčkem z 80. let. Jak je mým dobrým zvykem, začnu takovým kvízem, takovou hádankou. Pojďme společně poznat rok, do kterého se dneska podíváme hudebně. Tak přátelé, v tomto roce vznikla kapela Bon Jovi, bylo to v americkém New Jersey. Také společnost Sony představila nový formát datového média, a to disketu 3,5, a byl oficiálně spuštěn druhý program Československé televize, a to v barevném vysílání. Co to bylo za rok? 83. Takže vítejte v roce 1983 a jdeme si hrát písničky z italského singlového žebříčku.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: A vezmeme to hezky pěkně od 10. k prvnímu místu. Já jsem Martin Hovorka a provedu vás touto hodinou. Tady je Tracy Ullman.

Signál Radio, toto je Tracy Ullman. Mimochodem ve videoklipu k tomuto hitu se dokonce mihnul, objevil i samotný Paul McCartney. O něm dokonce dneska večer ještě uslyšíme, protože vám ho budu hrát ve spojení s Michaelem Jacksonem, ale to bych předbíhal. Za námi 10. nejúspěšnější písnička italského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety, tedy v září roku 1983. Nás čeká David Bowie. Už za okamžik si řekneme něco málo o tom, proč se lidé domnívají, že David Bowie má dvoubarevné oči. Nejprve ale zahrajeme, a to písničku Modern Love. To je sice písnička, která okamžitě nutí k tanci, ale ve skutečnosti je hluboce cynická. A vyjadřuje Bowieho zklamání z tehdejšího světa. Tak pojďme si dát Modern Love, David Bowie na Signál Rádiu.

0: Klasik na rádiu David Bowie a jeho Modern Love. David byl proslulý svým uhrančivým pohledem, který vytvářel iluzi, že má každé oko jiné barvy. Ve skutečnosti se však nejednalo o vrozenou genetickou odlišnost, ale šlo o následek zranění. Když mu bylo 15 let, tak se poprál se svým nejlepším kamarádem, s Georgem Underwoodem, kvůli dívce. No a ten jeho kámoš ho udeřil prstenem přímo do oka. David Bowie tak utrpěl ochrnutí svalů v levém oku a lékaři diagnostikovali stav zvaný anisokorie, což je trvale rozšířená zornice. A vlastně se jednalo takový optický klam, kdy obě jeho oči měly původně stejnou modrou barvu, ale vzhledem tomu, že levá zornice zůstala po zranění zcela otevřená a nereagovala na světlo, tak oko vypadalo kvůli tmavé zornici mnohem tmavší, někdy až hnědé či zelené. Proto se mluvilo o tom, že David Bowie má takové mimozemské oči mimozemšťana, mimozemské oči. Jo, taková tajuplná postava byl vlastně David Bowie. Díky tomuto, dá se říct, optickému klamu, ale ve skutečnosti šlo o rvačku z jeho 15 let. V roce 1962 se to celé odehrálo. Tak přátelé, to byl David Bowie. My jsme v italském singlovém žebříčku ze září roku 1983. Teď malinko odskočíme, protože v tom našem dnešním 83. roce se konal ve Spojených státech gigantický hudební festival. Byl sponzorovaný spoluzakladatelem Apple, Stevem Wozniakem. A ten v Kalifornii navštívilo téměř 750 000 lidí. Vystoupily hvězdy tehdejší populární hudby. David Bowie tam byl, Van Halen, ale také Clash, pro které to byl poslední koncert s kytaristou Mickem Jonesem. A já jsem si říkal, že bychom si mohli Clash dát. Že bychom si dali Should I Stay or Should I Go, co?
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: rádiu Clash a písnička Should I Stay or Should I Go. My jsme si nahráli tady u příležitosti velkého hudebního festivalu, na kterém vystoupili ve 83. roce The Clash. Asi největší hudební festival Spojených států v 80. letech se konal právě ve 83. Teďka si možná říkáte, že ta písnička od Clash, že se vám zdá taková jako spíš novější. To je správný pocit, protože ona byla vydána znovu v roce 91 a to poté, co zazněla ve slavné reklamě na džíny, na levisky. Takže znovu ji vydali a tenkrát se dokonce dostala na první místo britské singlové parády, což se v 80. letech nestalo, takže písnička Should I Stay or Should I Go měla paradoxně větší úspěch v 90. letech, než v těch původních osmdesátkách. Tak, my jsme dneska v roce 1983, hrajeme si písničky, jaké bodovaly v italském singlovém žebříčku na týden přesně před 43 lety a pojďme hezky všichni pěkně společně na 8. místo.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: No a tady už je písnička, kterou naspívala i spolu napsala Irene Cara. Největší filmový hit roku 83. What I'm Feeling.

What I'm Feeling, neuvěřitelný hit roku 83 a dokonce asi vůbec jako největší filmový hit 80. let, to byla Irene Cara. No a největší hity evidentně vznikají na poslední chvíli, protože i toto je důkaz, kdy vlastně text a celá písnička byla dopilovaná ve chvíli, kdy Irene Cara mířila do studia to celé naspívat. Jeli autem společně s textařem a cestou do studia ještě to nějakým způsobem dodělávali, protože to neměli hotové. Oni teda byli ovlivněni filmem, nehotovou verzí filmu, kterou jim v předvečer pustil producent, tak jak byli jako naladění, tak to skládání v tom autě jim šlo o to lépe, ale bylo to takzvaně za 5:12 ta písnička. Každopádně měl to zpívat muž, ale potom se objevilo samozřejmě Paramount, filmové studio Paramount, které to celé platilo, ať už muziku, tak výrobu filmu, a oni trvali na tom, že tu skladbu musí zpívat žena. Proto volba padla tady na Irene Cara. A ona zase měla podmínku, že pokud to bude zpívat, že to chce i textovat. Tam byla jedna podmínka za druhou. Že filmové studio, když to platíme, bude to zpívat žena, tak? A Irene Cara, co by žena, řekla, pokud to budu zpívat, já to chci i otextovat. Tak to bylo krásně, krásně provázaný. No nicméně písnička úspěch měla. Důkazem je i to, že získala Oscara za nejlepší filmovou píseň a dokonce soundtrack k filmu Flashdance, tažený právě tímto megahitem, dokázal na 2 týdny sesadit z prvního místa amerického žebříčku neochvějný fenomén té doby, a to desku Thriller Michaela Jacksona. Takže Irene Caře se to podařilo se šoupnout aspoň na chvilku z jedničky Michaela Jacksona. To si každopádně budeme za malý moment hrát, ale ještě tomu dejme čas, protože než si pustíme Michaela, je tu Mike Oldfield a spolu s ním Maggie Rayleigh, písnička Moonlight Shadow.

Hlas písní Mikea Oldfielda se jmenuje Maggie Rayleigh. Já bych dokonce řekl, že to propojení hlasu Maggie a Oldfieldových kytar vytvořilo naprosto unikátní rukopis v 80. letech. No a vemte si, že tento hlas Maggie Rayleigh se objeví v Praze, protože ona bude vystupovat letos na podzim. Svůj pražský koncert odehraje 28. října v ikonickém Lucerna Music Baru, tak já věřím, že zazní nejenom její solové věci, ale jako třeba písnička Every Time We Touch, tak se jmenuje její turné, stejně jako název jejího největšího solového hitu Every Time We Touch Tour. Ale já věřím, že během večera zazní i ikonické hity, které zpívala s Mikem Oldfieldem, právě Moonlight Shadow nebo Single to France. Tak pokud jste měli rádi Maggie Rayleigh a její hlas a pokud vás to teďka bavilo během poslechu písně, tak si udělejte výlet do Prahy, dejte si Lucerna Music Bar na konci října, to už bude brzy, to už bude vlastně, dá se říct, za měsíc. Tak Mike Oldfield tady byl a teď už slibovaný Michael Jackson, protože i on se objevil v italském singlovém žebříčku v září roku 1983 a tehdy zářil spolu s Paulem McCartneym. Jejich duet Say Say Say právě teď na Signa Radio.

Say a ještě jednou say. Neboli say. To byl Paul McCartney a Michael Jackson. Víte, co je zajímavé, že vlastně tady ta písnička se hrála až na podzim 83. roku. No jo, ale natočena už byla v 81. Oni natočili, ale záměrně ji schovali do šuplíku, aby nekonkurovala jejich prvnímu společnému duetu Girl Is Mine, který vyšel jako první single alba Thriller. To bylo rok předtím, než se objevila venku skladba Say, která vlastně už byla dávno natočená. Tak, Paul McCartney a Michael Jackson, šestá nejúspěšnější skladba italského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety. Tak a teďka se to trošku propojí, protože nás čeká James Brown, toho si dáme vlastně mimo žebříček, protože mám tady jednu velkou historku, a to z doby, kdy k Motor Soulu James Brown pořádal koncert v Los Angeles. A tehdy v publiku seděl ten, o kterém jsme se bavili před okamžikem, Michael Jackson. Toho si James Brown vytáhl na pódium. No a Michael předvedl skvělé taneční číslo a pak Jamesu Brownovi do ucha pošeptal, ať na pódium pozve taky prince, který tam seděl v publiku. Byl to vlastně tehdejší Jacksonův největší rival. Oni se fakt neměli rádi, Prince a Michael Jackson. No a Prince byl tehdy pod vlivem drog. Na pódium přišel, měl v zádech svého bodyguarda, vzal kytaru, ze které vyloudil jen příšernou vlnu nějakých prostě zvuků, hrozný. Pak si svlékl košily a při pokusu o dramatický odchod tam strhl nějakou stěnu a spadl do pódia. No a vlastně tento bizarní incident odstartoval takovou jako veřejnou válku mezi Jacksonem a Princem, která pak trvala celé roky. Tak třeba si někdy tady na Signál Rádiu řekneme více o rivalitě mezi Michaelem Jacksonem a Princem. Hej! A my si dáme Jamese Browna. Na jehož koncertu se tahle to celé, ta celá historka odehrála. Living in America. Tak tohle to je největší hit Jamese Browna z 80. let. Tady ho máte na Signál Rádiu. Pěkný poslech.

0: Yes, I feel good. Tak to byl James Brown, živelný americký zpěvák a tanečník, který svým divokým rytmem definoval žánr funk a navždy změnil tvář moderní populární hudby. Tak za námi písnička vzpomínka na hit Living in America. No a my se vracíme do italského singlového žebříčku září roku 1983 a čekají nás ještě taková hudební esa jako Culture Club, Gazebo nebo UB40. Buďte s námi, hezký večer.
1: Signál Radio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.

Skupina UB40 se rozhodla, že na začátku 80. let vydá desku plnou předělávek cover verzí a tak vytáhli z archivu slavnou píseň Neila Diamonda. On už ji zpíval na konci 60. let a dali nový kabát, takový reggae kabátek. A lidem se to líbilo, dokonce mnozí ani netuší dodnes, že se vlastně jedná o předělávku, ale je to tak, je to cover z roku 1983, který se umístil na 5. místě italského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety. Tak jsme v Itálii celou tuto hodinu, hrajeme si písničky, jaké se držely tenkrát v hitparádě v Itošce, jenomže jsme ještě nehráli žádnou vyloženě italskou písničku. Až teprve teď se na 4. místě objeví skladba, která vlastně původně neměla být. Nikdo ji nechtěl, hudební vydavatelství ji jednoduše odmítala. Dokonce producent této skladby přišel do Milána, do hudebního vydavatelství a tam tu písničku pustil šéfovi toho hudebního vydavatelství. Ten nad ní ohrnoval nos. Říkal, to se mi nelíbí, do toho investovat peníze nebudeme. No ale v tu chvíli se rozevřely dveře kanceláře, vešla sekretářka, nesla kávu a jak tam hrála ta písnička, tak začala nadšeně volat, aniž by věděla o té debatě. Páni, to je ale nádherná písnička, to je super. A šéfa to ovlivnilo a teprve na základě její reakce ten šéf toho vydavatelství podepsal smlouvu a zrodil se hit, protože se to líbilo i lidem. Takže Dolce Vita, Ryan Paris na Signál Rádiu, hezký večer.

Ryan Paris, italská melodie Dolce Vita, možná si někteří právě teďka dáváte z chutí aperolek. Já si musím přiznat, já jsem dnes odpoledne měl taky jednu italskou dobrotu, měl jsem cappuccino a tiramisu. Wow. Tak přátelé, to byla písnička, na které se dokonce podílel i zpěvák jménem Gazebo. To je ten, kterého známe z písničky I Like Chopin. Tak si představte, že on se podílel na textu k hitu Dolce Vita. A i když se jedná o italskou písničku, tak si vemte, že se videoklip natáčel vedle Eiffelovy věže. To je paradox, co? No, padlo tady jméno Gazebo, tak si ho rovnou dáme, protože on se v italském singlovém žebříčku nachází také. Jeho písnička I Like Chopin se umístila na třetím místě před 43 lety, druhá polovina září. Tak si pojďme připomenout slavný hit o chopském salátu. Hezký večer, tady je Signál Radio, ať se vám příjemně poslouchá.

Já jsem tady před okamžikem mluvil o tom, že Gazebo touto písní vzdává hold šopskému salátu. Není tomu tak. Je to písnička o Chopinovi, ale vlastně tam je takový paradox, protože Gazebo Chopina nenáviděl. Mnozí si teda myslí, že to klavírní solo v té písni, že to je nějaký úryvek ze skladby Chopina, ale není tomu tak, to jenom Gazebo napodoboval nějaký Chopinův hit, ale vůbec to Chopin není. Každopádně ono nenáviděl, protože když studoval hru na klavír na konzervatoři v Římě, tak hodně poslouchali právě klasiku ve škole a on jí měl díky tomu plný zuby. Raději si poslechnul kapelu Kraftwerk, prozradil v nějakém rozhovoru právě Gazebo. Tak to byla písnička I Like Chopin, která byla, ale vlastně nebyla o Chopinovi. Každopádně bylo to tak dobrý, že se to lidem líbilo natolik, že se to dostalo až na třetí místo italského singlového žebříčku. No a v Itálii tady tu písničku porazili ještě dva hity, nebyly italské. Postupně si je pustíme, postupně vám je představím, tak asi nebudeme zdržovat a pojďme rovnou na číslo dva, protože na druhém místě se před 43 lety umístil Boy George se skupinou Culture Club, tady je jejich Karma Chameleon.

Když Boy George poprvé přišel s melodií a textem do studia, že by to jako měli natočit s kapelou Culture Club, tak zbytek kapely byl zásadně proti. Dokonce kytarista to tehdy okomentoval slovy, že to zní jako nějaká pochodová písnička od country zpěváka z venkova. Normálně se vysmáli Boy Georgeovi, ale on věřil, že napsal hit, začal hystericky křičet, plakat, vyhrožovat, že z kapely odejde, pokud tuhle tu skladbu nenahrají. Tak nakonec zbytek skupiny ustoupil a vznikl jejich nejúspěšnější single historie. Tak to byly Culture Club a Karma Chameleon, druhá nejúspěšnější písnička v Itálii v září roku 1983. Tak nám zbývá ještě odehrát vrchol italského singlového žebříčku, ale já vás budu teďka drobek napínat, protože já vás teďka ještě vlastně vezmu na takový výlet do dalšího dílu signálu světových hitparád. Za týden v tom dalším díle nás čekají Depeche Mode. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. Za týden si tu na Signál Rádiu pustíme písničky, jaké bodovaly na evropském kontinentu na konci září roku 1984. Jedním z obřích hitů 84. roku byly Depeche Mode a jejich Master and Servant. Tak tady je ochutnávka. Pojďte si zesílit rádio.

0: Ochutnávka z dalšího dílu Signálu světových hitparád, kdy si budeme hrát depešáky. Kdy jsme tady pro vás s tímto hudebním speciálem? Na Signálu vysíláme naší retroparádu vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21. hodiny.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Takže za týden rok 1984, dnes ale stále rok 1983, protože vám musím představit nejúspěšnější skladbu italského singlového žebříčku. Já už jsem tady dneska říkal, že nás žádná italská písnička nečeká, že už jsme si hráli písničku Dolce Vita, už jsme si hráli písničku I Like Chopin, ale teď to bude tak vlastně jako napůl, protože nás čeká duo Righeira, které pocházelo sice z italského Turína, takže Italové, ale ta písnička, která zvítězila před 43 lety, tak ta byla nahraná kompletně ve španělštině. Protože španělština tehdy té skladbě dodala ten správný takový exotický letní nádech, který perfektně maskoval ponurý text. Ta písnička je totiž o tom, jak probíhá plážová party po výbuchu atomové bomby, což bylo jako velké téma v první polovině 80. let, řešit i takovýhle jako temné věci. Takže přátelé, písnička vlastně de facto o atomovce, ale jinak se prostě tančí, pije, veselí. Vamos a la playa, jak říkají Španělé. No a to je vítěz, přátelé, italského singlového žebříčku, největší hit na přelomu léta a podzimu 83. roku. Vamos a la playa. Chcete-li český text? Včera jsem se vdala, Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký večer a budu se na Signál rádiu těšit opět příště.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.